0: Basta.
1: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
2: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama, třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
1: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

notte. Radio Čas. Radio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Tak a jsme tak nějak uprostřed pracovního týdne, poslední nebo jeden z posledních oficiálně jarních dní a doufáme, že o něco zase příjemnější než ten včerejší 17. června.
1: Mělo by být tepleji dneska. Ovšem ty největší pařáky začínají od zítřka, takže doporučujeme dokoupit bikiny, plavky, nevím,
0: vodu,
1: co se ještě tak
0: vodu hodně a 50 plus ideálně.
1: Ano, ano, takže no. To jsme vás tak vybavili do těch dalších dnů. Každopádně ještě dneska by to mělo být tak nějak příjemné,
0: tak
1: třeba na procházku a
0: Nebo na výlet.
1: Nebo na výlet.
0: Lenča Líšková.
1: Radim Sobyslav Bednář.
0: Startuje Dobré ráno Moravo s rádiem Čas a čerstvé info pro vás má Honza Gavelčík.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Zavratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Na cestách na Moravě a ve Slezsku aktuálně jezdíme bez větších problémů. Zdržet se teď můžeme v Brně v ulici Poříčí, tady je menší dopravní komplikace.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Ceny hypoték dál rostou. V Ostravě dnes začíná oprava mostu na Hlučínské ulici. Fotbalisty Opavy povede Svatopluk Habanec. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Cesta k vlastnímu bydlení je čím dál komplikovanější. Může za to i zdražování hypoték. Měsíční splátka je kolikrát vyšší než samotný nájem. Rozdíl je patrný hlavně ve velkých městech. Přesto podle expertů zůstává vlastnictví bytu atraktivní volbou.
8: Morava aktuálně.
7: V Ostravě nás čekají další dopravní komplikace. Ode dneška se opravuje železniční most v Přívoze na Hlučínské ulici. Práce tu potrvají až do podzimu příštího roku. Řidiči můžou využít speciální parkoviště, říká mluvčí ostravských komunikací Eva Kionková.
9: Řidičům hodně ulehčí situaci parkoviště P+R s názvem Hlučínská. Je to parkoviště, které je v lokalitě, je velmi snadno dostupné. Parkovné činí 10 korun za 24 hodin a pokud řidiči využijí MHD a splní ještě dalších několik podmínek, tak to parkovné může klesnout dokonce až na pouhou 1 korunu.
7: V Brně se bude lépe parkovat. Zvýšit počet míst na stání v městské části Brno Sever by v budoucnu mohlo několik parkovacích domů pro stovky aut. Radnice vytipovala několik míst, kde by domy mohly stát. Zatím je všechno ve fázi prověřování.
8: Rádio Čas, sport.
7: Opavské fotbalisty povede Svatopluk Habanec. Dalšího účastníka druhé ligy Prostějov převzal Bohuslav Pilný. Habanec se do Slezska přesunul po konci v Ústí nad Labem. Pilný pak naposledy vedl jiný druholigový celek Vlašim. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by dneska měla být oblačná, místy polojasná, může i sprchnout, ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky a naměříme až 26 stupňů. Tolik zprávy, po 6. začíná středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem.

0: milujete. Tož do mě.
1: Co, jo, dnešní jméno.
0: Mimochodem, Dobré ráno Moravo startuje vždycky už tak tradičně, že popřejeme k svátku aktuálně s Lenčou a Radimem v rámci data 17.6.
1: Tak já bych tu indicii řekla tak, že do určité doby to bylo jistě velmi oblíbené jméno. Ovšem od určité doby už je celkem tak nějak jako nebezpečné ho dávat.
0: Mm-hmm. Ošemetné, jo?
1: Ošemetné.
0: Ženské a mužské?
1: Mužské.
0: Adolf?
1: Jo.
0: Adolf, ano, přesně tak, dobře, výborně.
1: Já jsem si říkala, jestli budu muset říkat tu nápovědu, že se to týká Německa, ale je to Adolf.
0: Hele, já tam vidím ještě jedno, a to tak ti to vlastně můžu napovědět já, protože v době, kdy tenhle ten pán působil, tak působila i jedna herečka, jo, to znamená doba vlastně první republiky.
1: No.
0: A já jsem vždycky říkal, i když to bylo jako její pseudonym, že to je moje největší srdcovka z té doby.
1: Adina?
0: Přesně tak. Hmm. Takže Adolf a Adina mají dneska svátek.
1: A to je takové zajímavé spojení.
0: A přitom ona je Jarmila, jo, byla to, ale tak já jsem myslel vždycky, jako, že to bylo uměle vytvořeno a Adina opravdu existuje.
1: No, jo, jo, existuje. Ale je to takové zajímavé spojení v tom kalendáři. Adolf a Adina. Mm-hmm. Dokážeš si představit, že máš dvě děti, kluka a holku, a máš Adolfa a Adinu?
0: Já myslím, že jo, dokonce pokud se nepletu, tak ve světě je několik Adolfů Hitlerů.
1: Vím, že
0: i z té příbuzenské větve, ale občas i někde ve světě, kde vůbec netušili.
1: V Africe.
0: Ano, přesně tak.
1: Africe se tak jmenuje, to jsme, myslím, že nedávno jsme se o tom bavili.
0: A tak do toho řáchají, no.
1: Je to nějaký, já nevím, to není starosta, ale nějaké vesnice.
0: Je to významný pán, no.
1: Ano, a jmenuje se Adolf Hitler.
0: No, takže tak, no. Takže dobrou volbu při výběru jména, hlavně hity, které milujete, a pohodu pohodičku s Rádiem Čas.

0: Pět minut po šesté, teprve se rozkoukáváme uprostřed pracovního týdne 17. června s Lenčou a Radimem.
1: Jo, teprve pět minut, no vidíš to.
0: Kolik jsi měla, tak 7.20 už? Je čas navíc, nevíš? Ano, z dnešní, hele, taky bych to bral, přiznám se.
1: Takže děkujeme. Ali, kde jsi?
0: Jo, přesně tak, a teď už jsi za Lešem, ano. Ne, ještě něco musíme říct. Ne, rozhodně teda připomínáme, že za tým Rádia Čas i dneska vám může naložit náš skřítek, protože opět otevře své poklady celkem až pětkrát za den, na minimálně dvě kola dneska ráno.
1: To je hezké slovní spojení, že vám naloží náš skřítek.
0: No, ono to vlastně záleží na tom, jak budete odvážní nebo ne. No.
1: Ano, skřítku v poklad nás čeká stejně tak jako megaléto, protože každý den v létě, to už víte, hrajeme o úžasné lístky na skvělé letní akce. Dnešek nebude výjimkou, no a budeme skládat opět tajnou větu.
0: A pokud se nepletu, tak akce, o kterou dneska hrajeme, jenom prozradíme, že jsme na začátku týdne už o ní jednou mluvili, že jo, ve velkém.
1: A je tady v blízkém okolí.
0: Přesně tak.
1: Jo, a vysíláme z Ostravy. Kdyby třeba někdo, kdo nás ladí na časradio.cz v Karlových Varech teď poslouchal, tak že to je tady okolo Ostravy.
0: Udělám Lenču, jo? Teď jsme jako uzavřeli to lákání a snad bych jenom dodala,
1: no, že? Ne,
0: že se to týká mého rodného města. Takže pro ty, kteří už trošku ví, tak už tuší, ale vlastně vůbec ne, že jo?
1: Ano, to je město, kde se Ráďa narodil, ne já. Rádi.
0: Ano, mého rodné, jo, vlastně takhle, jakože jsem hrál Lenču, ne, Lenča jenom vždycky přidáš ti další nápovědu navíc, i když to, ještě
1: něco?
0: No tak
1: řekni někoho, kdo tam vystoupí.
0: Počkej, to je ta nápověd, tak to už je úplně všechno, můžeme říct. Ale pozor, to je zkouška, protože my jsme to říkali. Já si pamatuju totiž farářku Martinu Viktorii Kopeckou, protože kromě řady hudebních čísel tam budou i různé workshopy a přednášky.
1: Ano, a to máš pravdu.
0: Jo, to si pamatuju. Z umělců a ještě jsem říkal, že to je skvostná sestava.
1: Ano.
0: A já mám výmaz, protože my jsme za poslední 2-3 dny zvali asi na 2-3 různé akce, které jsou jako osázené hvězdama. No. Hele, ne, tak napovídej mi, ať si trošku probereme mozky po ránu.
1: Je, počkej, ale teď jsem tě chtěla napovědět písničkou. Jsem holka Magora, prej by si chtěl
0: dobře,
1: vidět.
0: Dobře, to mám taky nejradši, Lenka Dosilová.
1: V dlouhý noci frajírku udělám.
0: A to dokonce ani nevím, že jsme ji zmiňovali v rámci té akce, na kterou máme lístky do megaléta.
1: No, potom...
0: Nebo nějakou informaci o nich nebo o něm, to je jedno.
1: Oscar za nejlepší filmovou píseň.
0: Markéta Irglová? Glenn Hansard, jo, pozor, dokonce jsem v dotyčném městě viděl na jedné takové speciální zdi, že mu udělali jako poctu a jako pozvánku na tuhle akci graffiti. Tak.
1: No a ještě do třetice můžeme někoho prozradit, to je ta písnička pro tebe z autobusáku
0: na zimě. Ažďorp?
1: Ano.
0: Nějaká Ažďorp, ježišmarja, nervy moje. Tak jako jestli teď už netušíte, jako úplně jsme napovídali, úplně přesvědčivě.
1: No my jsme vám to v podstatě řekli, no.
0: Ale my nesmíme ani naznačovat. Takže megaléto s Rádiem Čas, brzy se dozvíte víc.

0: Krásná slečno splnila nějaká vesmírná objednávka pro bíky pro 17. červnový den, když jsou ty horoskopy na rádiu Čas?
1: Já bych řekla, že mě už horoskopy, ani horoskopy už mi nepomůžou.
0: Bíci vám už nic nepomůže, no, tady objednáváme, ano. Dobře?
1: Bíci vám už není pomoci. No co ty?
0: Klidný dojezd na cestách.
1: Ano, Brno. Kam dneska?
0: Brno.
1: Do Brna.
0: Brno. Vlastně takový ten v uvozovkách poslední den, kdy se asi dá cestovat nějak normálně v rámci předpovědi počasí, že jo? Protože ve čtvrtek, pátek, sobotu asi moc cestovat nechcete, no.
1: A pořád je výluka? Pořád jezdíš autobusem?
0: Ne, teď je dlouho zase pauza.
1: Teď bude chvilku klid.
0: Nebo něco víš. Takhle, ne. Lenča má v blízkém i širokém příbuzenstvu, řekneme to takhle, občas informace o tom a vlastně byly docela věrné, kdy budou nějaké delší výluky, ale takhle, nedělejme si iluze, protože mezi Ostravou a Brnem, pokud se nepletu, se dělá vlastně úplně nová železniční trať. Zatím to řeší tak vlastně, že se dělá mimo tu aktuální, což je geniální, takže můžeme jezdit tak nějak plynule, ale bylo tam několik měsíců, že jo, na půl.
1: No, já myslím, že ještě to čeká. Ještě jedna etapa bude.
0: Jo?
1: No.
0: A dlouhá?
1: No, já nevím.
0: Ale až na pár výjimek, tak to měli vychytané opravdu, jo? Když se na to připravují. A ty vlastně v rámci těch několika měsíců užila jsi to aspoň jednou?
1: Jednou. Jednou a to jsem dojela, že v pátek jsem dojela vlakem úplně v pohodě, no a v neděli už byly autobusy. Bylo takové to moje první, že jsem vůbec nevěděla, teď jsem se bála, abych nastoupila do správného autobusu, protože jeden jede rovnou a jeden vlastně ani podle mě nedojede, ne?
0: Ne, on je zastávkový, no vlastně dává to logiku, že proč by pak jel ještě do Brna,
1: už
0: když
1: ne,
0: to
1: tam
0: ve Výškově, že by skončil asi.
1: Tam možná, nějak končí, no. Takže jsem si říkala, jestli vůbec tam nějak jako dostanu a dostala jsem se a bylo to v pohodě.
0: Jede přes kotě Hůlky, ano, přesně.
1: No tak. Ano, jeli jsme, no.
0: Tam je právě kouzelné, když člověk jezdí pravidelně, jak potom jakože frajeříš, jo, jak už třeba víš, kam si máš sednout do vozu,
1: jo.
0: Abys vystoupla co nejblíž tomu, jo, a podobně. No. A dokonce umím hrát i ve spěchu, jakože mi to jedno. Ale já mám strašné nervy uvnitř, jo, jak všichni tak funí a běží k tomu a to, tak jako já to umím zahrát, ale. A.
1: No.
0: Tak prosím vás, no.
1: Pokud se chystáte Ostrava směr Brno, tak zatím máme informace takové, že byste měli dojet úplně v pohodě.
0: Klepu to a teď se fakt zaměřím na ty bíky, jestli už jim nic nepomůže nebo ne.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude o poznání příjemnější. Pořád hodně budeme řešit domov a rodinné zázemí, ale přibude velkorysost a hluboké intenzivní prožívání emocí. Co se týká jednotlivých znamení, tak berany budou více investovat energii do práce. Lvi mohou mít touhu obklopit se krásou a uměním a střelci budou mít chuť vylepšovat interiér a rodinnou pohodu. Býci naleznou prostor k dotažení svých restů. Pany mohou objevit nové profesní příležitosti a kozrohu může jejich předchozí úsilí přinést sladké ovoce. Blíženci pocítí chuť experimentovat a to v čemkoliv. Váhy by si měly dát pozor na lákadla, jež by je mohla svést na cestí a vodnáři budou v centru společenského dění. Radci ukážou světu svou vlídnou tvář. Štíři budou chtít relaxovat a rybám náročné chvíle v práci bohatě vynahradí prožitý sex. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Hity, které milujete.

0: Tak jenom hlásím, Lení, že pořád ještě není vysněných 7.20 třeba. Ale už se tomu blížíme, už za hodinu.
1: Ale ne, to tak jako spíš, jo.
0: Ne, a dneska jakoby Čačana a vyspali jsme se dobře, že?
1: Jo,
0: já jsem spal teda dlouho,
1: jo,
0: a jakoby v kuse. Ani jsem dokonce jako neměl tu pánskou potřebu. No, jako občas mě to probudí, no.
1: Já nevím, jestli naše posluchači chtějí vědět úplně všechno o nás.
0: Jsem byl culát, nebyl jsem culát, takže tak.
1: A co pak si měl ke snídani?
0: Nic. Teď vždycky víš, že máme tradici v 7 hodin, ty se napopáš, ale pozor, dneska mám, jak se jmenuje, kedlubnu, takže tak, dvě kedlubny, tak a stačí.
1: Dvě kedlubny.
0: Takhle nic nového ve tvém světě.
1: No, spíš mě napadlo, jestli bys teďka hodil tak nějak...
0: Do placu něco?
1: Do placu a bez přípravy nějaký vtip, jestli si nějaký pamatuješ, nebo jestli máš nějaký oblíbený.
0: No, mám dva, ty už jsem říkal, a jsou dlouhé, takže to za to nestojí.
1: Tak já miluji zlatou rybu, ale ta je dlouhá.
0: Přesně tak, potom mám kameňáky, takže já uvažuju, Ježíši Kriste, takže musím říct nějaký, jo.
1: Jo.
0: A ale já nechci něco z toho, co mám, jako abychom natočili, že jo.
1: No, a to nevadí.
0: Jo?
1: No, jasně, to nikdo neslyší, dítě 6.20.
0: Nám se hodně líbil, dokonce jsme ho zmiňovali týden zpátky, teď mě ho Lenča poslá, takže ho natočíme a vy to zapomenete zase, ale dobrá, tedy když přijde pán do knihovny a říká, prosím vás, kde máte knížky o paranoji? A ta paní se tak k němu podívá, nakloní a říká, jsou za vámi. Takhle nějak, že jo?
1: Ano. No a tím Ráďa potvrdil taky výsledek jednoho průzkumu a ten říká, že Češi patří mezi vůbec nejvtipnější národy světa. Dokonce jsme se společně s Belgičany umístili na samotném vrcholu, a to hlavně díky svému humoru, sarkazmu a schopnosti udělat si legraci i z vážných situací.
0: Mm-hmm. I když je vlastně jako několik skupin, co se týče vyprávění třeba vtipů, někdo by ho chtěl říkat, ale vůbec si ho nepamatuje, už když se ho dozví, zasměje se. Někdo se jim nesměje, to je třeba můj případ, a přitom vím, že jsou dobré. A někdo je skvělý vypravěč. Jaká ty jsi vlastně kategorie, co se týče vyprávění fórů?
1: To moc neumím, ale já se ráda směju, takže já se směju, no, mě to baví.
0: Jo, takže
1: no,
0: tak.
1: No. Takže to máme takové prvenství a to je dobré. Já si myslím, že tohle prvenství je trošku lepší, nebo takové jako za mě příjemnější, než ta konzumace toho piva. To pořád o nás, že jsme pivaři.
0: Jedna konzumace piva, a pokud se nepletu, tak byla kdysi nějaká konzumace, už to taky o té konzumace kávy a podobně, ale právě té bilance českého národa, že jsme moc neuspěli jako v nějaké oblíbenosti, třeba jak nás vnímají zahraniční turisti,
1: ano,
0: když tady
1: ano.
0: bydlí delší dobu, jo, něco
1: přesně.
0: takového. Takže díky bohu za ty dary, že přece jenom za něco nás cení, no.
1: Ano.
0: Jinak takhle, já jsem dlouho pátral, ale Lenča by pátral taky, protože naše nejoblíbenější nebo oblíbená kolonka je černý humor.
1: Jo.
0: Což jsme nechtěli takhle jako ráno do vás pálit, třeba pokud máte nějaký moribundus nebo tak, no.
1: No, já myslím, že černý humor jako nezná nějakého nevhodného času. Znáš nějaký černý?
0: Jo, vždyť taky budeme točit, no jasně, že jo. Ne, vůbec ne.
1: Jo, řekni.
0: Bože můj, tak teď se mi vybavil úplně z poslední doby, jak ten lékař vyšetřuje toho pacienta, tak jako když mu, jak to říká tím fonendoskopem, že to říká, to je dobře. A pacient se tak jako začíná usmívat, ten doktor zase, to je dobře, jo, a tak skončí to vyšetření a pacient, a pane doktore, a co je dobře? A doktor říká, no, že to nemám. No hele, tak ale co, víš co, a už... Už je dál?
1: Je to pravda. Dobré.

0: Lenča, Radim, hity, které milujete a budou další 6.26, ale taky se vás chceme na něco zeptat, doptat a dneska bude každá odpověď trošku jinačí, za to ručím.
1: No tak to 100%. Dneska se vás totiž ptáme, jestli jste za volantem spíš kliděs anebo nervák. Tak Ráďo, já se tě zeptat nemůžu.
0: Já vím jenom tolik, to jsme párkrát řešili, že kdybych fakt jako ten řidičák nějak získal, tak mi nemáš ráda, protože já bych byl ta kategorie, víš, jak jsou sváteční řidiči, tak já ještě něco pod tím, protože vím, že ti tě občas jako vytáčí, hlavně takový ti, kteří když nemusí, tak jedou 20 km v hodině.
1: Ano.
0: To bych jel já. Já myslím dokonce, že bych měl to auto a já bych ho tlačil jenom.
1: Tím já tady trpím.
0: Ano, ano, ano. Takže no. Tak v každém případě spolujezdec jsem skvělý.
1: To jo.
0: Dokonce už umím říct doprava a podobně poznám. A
1: hlavně Ráďovi vůbec nic nevadí, takže on je takový ten klidný spolujezdec. Já třeba klidný spolujezdec nejsem.
0: Jenom jeden dodatek, jediné co poznám, když si někdo honí ego a ukazuje mi, jak jede rychle. Jo? Třeba i z řad blízkých a kamarádů.
1: No,
0: myslím, že to není zapotřebí. Tak jak to máš ty? Protože my jsme spolu jeli párkrát do Brna, si mě vezla a tak nevím, jako jestli to bylo, že jsem tam byl já, se zhlídala, nebo jsme měli klidnou cestu, protože ty říkáš, že občas dokážeš být emotivní.
1: No já komentuju.
0: Ty povídáš.
1: Já povídám, no, já povídám, jako třeba, že komentuju tu situaci, jo, že třeba tak jako tak nepoužíváme blinkr.
0: A mozek.
1: Jo, a mozek a tak. Takže já komentuju, ale je fakt, že třeba když jezdíme ráno do práce, tak mě to vytáčí. Tak já se vlastně vytočím ještě, než sem dojedu.
0: A co nejčastěji, dejme tomu na svojí trase, jako z pohledu řidič o řidičích ostatních?
1: No
0: jako?
1: neplynulost jízdy a potom ta strašně pomalá jízda. Ta jako neplynulost, že...
0: A ta neplynulost, že občas jako zrychlí, občas pomalí?
1: Ano, ano, že vůbec nevíš, jak máš za nima jet.
0: Proč to dělají?
1: Já nevím.
0: Dobře.
1: Nevím. Já jsem ještě nevystoupila, nezeptala jsem se, ale byla mi to sranda. Kdybych ho předjela, toho někoho.
0: Víš, anebo se jenom podívala, jako proč to je, no? Nebo...
1: A že bych vystoupila a řekla, prosím vás, můžu se vás zeptat, proč jdete tak blbě? Co tam děláte?
0: Takže prosím vás, stejně tak otevřeně 776612800, tedy pokud nejste facebookový, tak WhatsApp, můžete to napsat, můžete to namluvit, protože my vás vždycky rádi slyšíme.
1: A vypadá to, že Facebook celkem žije. Tak můžu ještě vypíchnout.
0: No nějakou vlaštovku vystřel.
1: Ivetka píše, jo, já jsem takový ten hodný beránek, i dodržují předpisy, ježišmarja, ta brzdí na 50, ale když je situace, musím zvýšit hlas, tak to jsem tajfun.
0: No tak vidíš, jako je tam nějaká, ježišma, vy byste fakt neměli rád, já vím, že tam nepatřím, no. No vůbec si dokážu představit, jako občas, kromě toho, že bych se asi, ne, to nemůžu taky říkat, říká, že lidi snídají.
1: Co?
0: Já vůbec nezvládám i v roli spolujezdce kruháče.
1: Jo, kruháč. No.
0: Párkrát se stalo, že třeba i mému tátovi, i mému kamarádovi, a ten to dělá schválně, jakože to objede dvakrát, jo, nebo tak.
1: Aha.
0: Aby bylo zlé. Víš, takže jako...
1: To mě nebaví objíždět kruhové.
0: No, ne, to mě to vůbec nebaví. Takže prosím vás, pište, nahrávejte a hlavně dobrý dojezd do cíle.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
8: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
7: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a oplocené brouzdaliště.
8: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
7: Info a webkamera na www.sak.hlučín.cz.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Čas. 5 minut po 7:30, Lenča Radim, Rádio Čas a Den v plném proudu. My už jsme před malou chvíli zmínili taková jména jako Lenka Dusilová, Glenn Hansard, dokonce jsem viděl i David Kraus, zase jsem zapomněl jedno jméno, které jsem hádal a malem jsem se zapotil a podobně.
1: Midi lidi, Siri Tobias.
0: Jo, Siri Tobias, přesně tak, a spousta dalších.
1: Cirkus Ponorka, ten mám moc ráda.
0: A říkám, a to jenom po hudební stránce, k tomu workshopy, přednášky a vypadá to, že moc hezké tropické počasí, které souvisí s názvem akce, o které teď chceme mluvit.
1: Festival Slunovrat v Opavě. Přesně už tak. Od zítřka začíná v podstatě.
0: Další ročník, takže počasí objednáno, vy hlavně se držte ve stínu, doplňujte tekutiny. V případě, že vyhrajete třeba volňásky v rámci megaléta, protože právě o 2 volňásky hrajeme dnes.
1: Skládáme tajnou větu, no a první slovíčko je...
0: Já jsem ho neviděl, napověz mi. Počkej, já jsem viděl, že tam nějaké krátké slovíčko, že jo,
1: no,
0: úplně. Aha, jo,
1: no.
0: Tak nějaká spojka nebo či co.
1: Když něco vlastníš.
0: Ne, já vůbec nevím, já si pamatuju ze včerečka, že to bylo krátké, takže abych to, počkej, když něco vlastním. Uj, to asi ne.
1: Hurá!
0: Můj? Ne, taky ne.
1: Dobře, prosím vás, abychom vás úplně nezmátli, tak první slovo tajné věty je mám.
0: Aha, jo, to dává logiku, ano.
1: Mám.
0: To je obdoba můj, ano, přesně tak, ale mám. A dobře se to pamatuje, takže
1: jo.
0: Tak.
1: Mám.
0: Zapište si, že jste to vy, určitě ještě zopakujeme. Čtyřslovná věta, tajemná věta, která vás může přivést na Slunovrat, kde bude samozřejmě s vámi i tým Rádia Čas.
1: Mám.
0: Já vím porád.

0: Letem, světem, internetem, s rádiem Čas, s Lenčou a Radimem, krásné ráno všem. A teď nevím, jako jestli mám začít ukázkou, protože takhle máme obvykle stejné zdroje nebo podobné, nebo no, jako zaujmou nás stejné věci, tak možná jestli ti hned cinkne od o čem chci mluvit, nebo případně o kom.
1: To je kráva.
2: A můžeme jí říkat Jitko?
1: Můžete, ty je to jedno.
2: Jitko, krávo.
3: Je mi asi jasné, že se podíváme k našim německým sousedům, ale já jsem ten článek nečetla celý, takže prosím, zasvěť mě, co se tam dělo.
0: Nás vždycky fascinují, když prostě někdo jde na zahradu nebo tak do obchodu a potká nějaké zvířátko. Tentokrát, protože chůze je zdravá, říkáme si to stokrát, prostě z pastviny utekly kravičky, pravděpodobně někde bylo něco povoleno a šli na výlet a skončili až v místní okresní nemocnici a dokonce některé holky došly až do třetího patra, pokud se nepletu. Mimochodem, dotklo se to operačních sálů, nedotklo se to pacientů. Holky měly výlet, šly do schodu a jako jediný pozdrav, který za sebou nechali, byl takový ten typický kravý, jo, nebo
3: Bobík.
0: Kravský, přesně. Řekl bych množné číslo. Množné číslo, takže potom se muselo teda hodně dezinfikovat, nicméně všichni, jakože bez úhony, holky měly jednodenní výlet. Teď už mi jenom chybí, že taková ta předváděčka pomyslná, když jdeš na takový ten jednodenní výlet, tak pamatuješ si, jeden čas to bylo populární v 90. letech, ale to už je úplně odskok. Ne, nic, promiň, to je odskok.
3: V 90. letech co?
0: Ne, prostě to byly, dneska už se o tom moc nemluví, jo, ale už to nesouvisí s krávama, já jsem řekl jednodenní výlet a vybavilo se mi to, takže.
3: Ne, protože mně se líbilo to, že holky vyrazily na výlet, tak to je nějaká nová cestovní kancelář, že jo, protože takové poznávací výlety jsou většinou v nabídce, třeba na vesnici před domem mé babičky, tak tam stojí pořád autobus a pán tam vozí. No.
0: Oba dva jsme se zasekli, jako že to je, počkej, koho tam vozí, jako ty?
3: No ne. Já jsem chtěla říct jako starší dámy na výlety.
0: No, a o těch jsem chtěl mluvit, že
3: první,
0: to bylo,
3: co mě najelo,
0: jsi málem bů si řekla, že jo.
3: Málem jsem řekla krávy, tak, to,
0: ne. Ne, opravdu se nám jenom pospojovalo a takže takhle, holky dopadly dobře, možná by mě jenom zajímalo, která z těch krav to vymyslela, protože jedna holka řekla, pojďte, zkusíme to, dneska
3: hezké počasí.
0: Jedem. Možná zajdeme na odběr krve.
3: Na pastvě je nuda.
0: Ale uzavřu teda tu myšlenku, tak mám pocit, že v 90. to bylo hodně populární a chodili dokonce i takové letáčky do schránek, právě ty pozvánky na jednodenní výlety tam či onde. Jako možná jste se projeli kolem nějakého zámku, ale pak jste skončili v restauraci, kde vám sice dali oběd, ale nutili vám kufry. A hrnce a podobně, to byly taky ti staří šmejdi tehdy.
3: To jsou ti šmejdi, ano, a to je pravda, to jsme měli plné schránky takových letáčků.
0: A my jsme jednou měli tu čest v Německu, když jsme jeli za známou, která nás hostila, a ona už byla starší lady, ona byla o 20 let starší než máma, a oni takhle v tom Německu jezdili ale dobrovolně, oni si to objednávali,

0: myslím, že tehdy koupila, no, nějaké deky.
1: Já myslím, že
0: deky.
1: Moje babička taky má doteď deky. Nějaké deky, no, no.
0: Samozřejmě v té době to nejuniverzálnější zboží, které jste mohli najít, jo? Něco, co nemá obdoby. No, ale...
1: Předražené, úplně zbytečné, ale jsem ráda, že už se tenhle styl výletu celkem vymítil.
0: No, dokonce, stopku, ne?
1: No, dokonce i vznikl film Šmejdi. Bože, velmi můj. Silný, velmi silný.
0: A to doporučuji
1: silný.
0: I po letech možná,
1: no,
0: rozhlednout.
1: No, no, no. Takže je dobře, že to je pryč a že už opravdu se dá jezdit jen tak, jak tady kravičky na jednodenní výlet bez jakýchkoliv nákupů.
0: Ale takhle udělat vstup umíme opravdu jenom my dva. Dobré ráno, Moravo. Za minutu 7:15. Rádio Čas.

0: Lenča, radím, spousta muziky, taky první slovíčko v rámci magického...
1: Megaléta.
0: Magické megaléto, kde skládáme tajemnou větu a je to velmi krátké slovíčko, tak si ho zapište.
1: Mám.
0: Tak, první slovíčko máte, možná kolegové přispějí dalším. No a vy teda ve velkém přispíváte na dnešní téma. Doufáme, že vás moc nerozhodí, abyste potom jako nezuřili za volantem a něco si nespůsobili. Jak jste právě vy v rolích řidičů, jako jestli opravdu kliděsové, vzteklí, sprostí, nebo takzvaně kašlete na jízdu a děláte tisíc jiných věcí během toho?
1: Ano, Didi na Facebooku píše kliděs, když jsem s dětmi, ale když jsem v autě sám, tak vykřičníky.
0: Dnešní téma vynechám. Nebylo by to vysílatelné, jenom nechápu, jak někteří mohli získat řidičák, to je jedna ze zpráv, a druhá přes WhatsApp, rádia, čas. Jo, aha, ta reaguje na to, co jsme jako řešili předtím, no.
1: No a Pavel píše taky na našem Facebooku, já jsem nervní kliděs.
0: Jinak Květka, pozdravy, dobré ránové, díky za vtipy, hned je ráno veselější. Jo, tak to je jenom tak jako všeobecně jako esence dnešního rána, což jsme možná ještě neřekli, tak to jenom to uzavírám, že na Facebooku, Instagramu najdete jakoby nový pozdrav za nás v podobě videa.
1: Tak, ano. Tak. A Evička píše, jak kdy jsem víc kliděs, ale nikdy, když mě nějaký mameluk vytočí, tak nadávám, ale jenom v autě.
0: No, takže teď už chybí jenom třeba přes ten WhatsApp to namluvit taky, svěřit se i s nějakou kuriózní historkou vás v rolích řidičů a myslím, že nikdy to nemusí být ani reakce na jakoby ostatní kolegy řidiče, ale taky na toho, kdo sedí vedle vás a takzvaně radí. Znáš takové ve svém životě?
1: Jo, jasně.
0: Počkej, vlastně ty jsi taková, když jedeš třeba s partnerem, že?
1: No to
0: jsi
1: já
0: radič obecný?
1: Ne, já hekám.
0: Je takhle. Ty jsi moje máma.
1: Já prostě, ano.
0: Ježišmarja.
1: Ale já to nechci dělat, ale to je nejhorší na tom je, ale já jsem to vysvětlovala i Marťovi,
0: signální, no.
1: Že já to vím, že to nemá smysl, já to nechci dělat, ale to tak automaticky ta reakce jede, protože já bych brzdila dřív, já bych nepředjížděla, já bych, chápeš, jo?
0: To já bych to udělala bych to. Jinak, ano.
1: No ale nechci to říkat, protože by mě mohl vysadit, že? Takže hekám a to je mnohem horší. A když mě do toho někdo kecá, když Marta se pokusí mi něco říct, tak ho vysazuju.
0: Ježiš, to by se mi třeba hodilo,
1: kdybych
0: měla na nějaké dlouhé trati a mi se někde líbilo, tak já to zkusím.
1: Jo,
0: že bych potřeboval podobně.
1: Stačí říct názor na to, jak řídím, nebo že bych měla něco udělat jinak a už by
0: jsem měl vlastně štěstí, že jako nemám tyhle ty sklony. Bože, no. Já to se mi nepadovalo dopředu.
1: Mohla skončit v půlce D1.
0: Já ani nevím, co je D1, že jo? Takže za 10 minut 7, hezký nový den.
2: Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny, nakupte si dřív hezky česky.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

0: 3. července vydává Zpovědi číslo 2, takže další taneční událost letošního roku Madonna. No a ještě předtím se objeví se Shakirou a dalšími umělci v rámci fotbalového šampionátu. To je nějaká tam mezipauza, ne? Nebo to bude v rámci finále, takové to velká show, o které se mluví a nikdy nevím. Já vím, že to bude v rámci toho fotbalu.
1: Já vůbec nevím, protože ve fotbale se nevyznám a jediné, co znám, je taková ta halftime show na Super Bowlu.
0: Ano, to je Super Bowl, ano, přesně
1: což
0: tak.
1: Což je úplně něco jiného, ale fotbal, nevím, nevím. Já se dostanu bídu. To je jak za ten beton v tom tenise.
0: A dostala z bídu od někoho ještě?
1: No ne, ale jako byla jsem upozorněna, že se tenis hraje na betonu.
0: Dobře, tak prostě jako Madonna a fotbal něco tam bude, jo. Hity, které milujete, no a my dva, plus samozřejmě první slovíčko ještě jednou, že jste to vy, tajemné věty rády a čas, pokud s námi hrajete Megaléto, tentokrát Opavský slunovrat, a to slovíčko zní mám, tak si ho někam zapište a pošlete to dál.
1: Jo, a teď zprávy s Honzou Gavelčíkem.
0: Za 3:07.
2: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na One Republic, FM City Fest, Holešovskou regatu a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
3: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Rádio Čas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
8: Vážná nehoda se stala v Ostravě Vítkovicích. V Halasově ulici se srazilo osobní auto s autobusem. Nehoda je bohužel se zraněním. Na místě jsou zachranáři. Pozor si musíme dávat taky v obci Babice u Rosic na Brněnsku v ulici Výhon. Tady je dopravní komplikace a problém je taky v Brně v ulici Poříčí.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: 3 lidé ze 4 v Česku užívají návykové látky. 8. obvod v Ostravě Porubě bude mít nové hřiště. Volejbalistky se v Lize národů od 10 utkají s Italkami. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku přibývá závislostí. Skoro 3/4 lidí podle televize LTV Plus užívají návykové látky. Denně kouří cigarety více než 1,5 milionu osob a pije alkohol až 1 milion lidí. Až 1 milion mužů a žen pak má problém se zneužíváním léků.
2: Morava aktuálně.
8: Radnice v Ostravě Porubě opravuje hřiště na Osmáku na ulici Zdeňka Štěpánka. Projekt, který si vybrali sami občané, bude sloužit všem generacím, podpoří komunitní život a nabídne příjemné prostředí ke sportování, odpočinku i setkávání. Více nám řekl z odboru prezentace obvodu Petr Bidzinský.
9: Jde o komplexní úpravu celé lokality. Dětské hřiště doplníme o nové herní prvky. Výměnou projdou lavičky a mobiliář. Zároveň nainstalujeme ergonomická lehátka a přibude nový komunitní stůl a grill. Revitalizace území počítá také s obnovou záhonů, výsadbou květin a instalací bídka.
8: Znojmo částečně zmírnilo vyhlášku, která zakazuje v městském parku provozování míčových her. Schválili tu možnost hrát na takzvaném kolbišti v hradebním příkopu. Je to mlatová plocha, která slouží při slavnostech, například rytířským turnajům.
2: Rádio Čas, sport.
8: České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů v Manile soubojem s hvězdným týmem Itálie, se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa se střetnou už od 10. hodiny dopoledne. Dnešek bude oblačný až zatažený, místy s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 26 stupňů. Tolik zprávy, po 7. pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Sobislavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
10: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: My jsme už jako v první hodině říkali, že český národ je takový humorný národ a ano. Já jsem dokonce v rámci dnešního tématu, klidně ho řekni Leni.
1: Jací řidiči jste, jestli jste kliděsové, anebo nadáváte za volantem?
0: Já jsem trošku, tohle už jsem řekl trošku v nadsázce, že ani nevím, co je D1, jo. A přišla odpověď a já mám pocit, že to bude asi fora, ale asi nějaký váš řidičský, jo, já ho nechápu, jo. Ale chápu, že to bude reakce jako for. Radim neví, co je D1, přece nejdelší schodiště v republice. Tak mi to vysvětlete.
1: Co? No, že to drnca.
0: Jo, tak takhle, mě to napadlo, jo, akorát kdyby
1: No, protože D1 se extrémně dlouho opravovala, že jo, a je to jedna z nejdrncavějších dálnic.
0: Já jsem neměl ten pocit.
1: Na tom vymlátili jako všichni tlumičem.
0: Jeden čas byla hodně, a to už mám pocitě minulo, než jako se zvrátila do těchto vod, protože jeden čas byla tady tahle ta část někde u Ostravy velmi populární a to mi jednou někdo vezl a to nebylo drnce, ano.
1: To byly vlnky, ale vy jste to měli zvlněné.
0: No a to bylo také zajímavé, mi to rajcovalo.
1: A vy říkám, jste se o to dlouho soudili.
0: Ani nic říkat nebudu, dobře.
1: Co jsi říkal?
0: Nemůžu to říct právě.
1: No řekni to.
0: Nemůžu.
1: Můžeš. Můžeš si říct, co chceš.
0: Kdyby nějaká dáma, která používá... Prostě někteří si mají různé hračky pro dospělé jako v sobě. Třeba i v průběhu běžného života.
1: Jako myslíš venušiny kuličky?
0: No
1: to můžeš říct,
0: ještě klidně. Mi napadlo ještě něco jiného, protože i pánové mají někde něco.
1: Počkej, můžeš... pánové taky.
0: Můžeš to mít, ano, přesně. No a prostě, kdyby to měl někdo na tomhletom úseku před mnoha lety, tak myslím, že je velmi spokojený. Tak, to byl úvod.
1: Pánové taky mají něco.
0: Můžou být, no. Tak jako pár virálních videí, hlavně tady mezi páry v tomhle směru.
1: Já jsem úplně netknutá tady těmi věcmi. My jsme v pondělí byli na chytrém kvízu, na dalším kole. Ano. A bylo tam téma sexuální praktiky, nebo něco takového.
0: Ano.
1: Já jsem vůbec nevěděla nic. Nic.
0: Na co se ptali třeba?
1: To ti nemůžu říct.
0: A řekneš mi to mimo záznam, jako jestli bych věděl?
1: Jo.
0: Mimochodem, jako jestli jste to nepochopili, tak to byla naše taková nepravidelná rubrika.
2: Seniorský odskok.
1: Jo. To byl hodně seniorský odskok.
0: Ale v každém případě 7.04 a vám dobrý dojezd do cíle, to je to. Jo, ještě tady dotak, teď přišla čerstvá zpráva, anebo nejdelší parkoviště v republice, bo je furt někde uzavřená.
1: Jo, to je taky pravda, no. No tak ale teď vás, je to míň podle mě, dřív to bylo opravdu...
0: Já měl párkrát tu čest, no.
1: Já jsem jezdila jednu dobu. Si pamatuju, protože jsem žila v té době v Praze a to bylo uzavřených tolik úseků, že jsem jezdila snad celou cestu a nemohla jsem přesáhnout rychlost 80, že to bylo zavřené úplně celé.
0: Máte smysl pro humor, ještě jedna reakce, D1 je brněnská obrana proti Pražákům, aby nám nalezli do Brna, jo, třeba například a podobně. No a poslední vzkaz pro tebe od Evy a pak už bych to nechal být, pokud jste slyšeli celý náš vstup. Leni, já bych to viděla na kolík.
1: Jokoliv.

0: To je vlastně nový merch Evy Farné. Jsem generace, měl jsi mě vůbec rád?
1: Mm-hmm. Těch triček na třech velkých koncertech, kdy už to má Eva konečně za sebou a gratulujeme, tak byl různorodý. Já jsem se o nové desce dozvěděl tak, že právě šéfka kavárny, kam chodívám, tak vytáhla tričko, říká, jsem byla. Já říkám, a co to je? To je název nové desky a podobně, no. A mám pocit, naše Kristýnka si kupovala právě, měl jsi mě vůbec rád?
0: Ano, naše Kristýnka, kterou jsem v životě, ale přátelé, opravdu v životě neviděla nadšenou z něčeho.
1: Mm-hmm, ale opravdu extaticky nadšenou hodinu třeba.
0: Jo, jako nikdy, jo, Kristýnka je velmi, ona tak vnitřně je nadšená, ale nedává to moc najevo, tak ta jsem přišla rozzářená jako sluníčko, že si koupila tričko a byla na koncertě Evy Farné v Edenu a byla úplně vyřízená a všichni, kdo tam byli, kdo zatím, co sledují třeba reakce i na sociálních sítích, tak všichni prostě jsou nadšení.
1: Tak dojezd to bude mít, takže poznáte to třeba na pracovištích, že někteří, kteří obvykle byli mrzutí, tak se vám budou usmívat až do víkendu.
0: No včera byl poslední koncert, takže někteří možná dneska nepřišli do práce.
1: S křížkem po funu se takzvaně, nicméně jako další velké show nás čekají a dokonce i ta, která bude mít, dá se říct, prvenství. Jsme o tom neměli tušení, i když jako nám se jako něco nezdálo, protože už se to zmiňovalo. Týká se třeba této dámy. A nebo... Shakira, Madonna a do třetice i BTS, to znamená velký jihokorejský pop, kde hleni?
0: Bude to v New Yorku.
1: Ano, přesně tak.
0: V Americe, v rámci fotbalového mistrovství světa. A my jsme se tady o tom před chvilkou bavili, že známe takovou tu halftime show ze Super Bowlu.
1: A americký fotbal, přesně tak.
0: A tak nějak to nám to tam pořád tak nějak neštimovalo a zjistili jsme, že v podstatě v tomto roce na fotbalovém mistrovství světa bude poprvé taková halftime show.
1: Přesně tak, v rámci finále.
0: V rámci finále 19. července právě s Madonou, Shakirou a BTS.
1: Jo, takže velká show, už jsem viděl první náznaky, že Madonna teda jako pomýšlí na velký návrat a že ty nároky na to a vlastně i ty zkoušky kolem toho jsou teda velmi, velmi jako ve velkém stylu, takhle to řeknu. A ještě jsem tam viděl dokonce jméno a já jsem neznal to slovíčko, tak už jsem to kurátorem celé té akce je Chris Martin z Coldplay, který na to bude tak jako oficiálně dohlížet. A pokud se nepletu, tak to asi uvidí celý svět v přímém přenosu.
0: Ano. Jo,
1: nejenom místě nebo nejenom lidi na stadionu v New Jersey.
0: Takže se rozhodně máme na co těšit. Myslím, že Shakira tam rozbije celou tu atmosféru svým hitem Die Die.
1: Já jenom nevím, jestli to bude vlastně dohromady, jako jestli se nějak spojí, a protože ta halftime show, alespoň ta americký Super Bowl, to vím, že 12 až 13 minut.
0: Ano.
1: Takže jako jestli to vlastně udělají společně, nebo na závěr se aspoň nějak spojí, nebo každý úplně zvlášť, to by mě zajímalo.
0: Já myslím, že oni třeba na té halftime show navazovali.
1: No, říkám, jako udělají své kousky a potom na konci je hello, hello!
0: Ale když jsme u toho, daj, daj!
1: Moje představa finále, jo.
0: Představa rádi o Shakiře na finále mistrovství světa ve fotbale, daj, daj!
1: Madonna by neudělala daj, daj, no.
0: Ne, ale je fascinující, třeba i na tom Super Bowlu, uvidíme, jak to bude vypadat tak tady. Ale oni mají většinou to velké pódium, to je úplně celá produkce a mě by zajímal počet lidí, kteří to vždycky přinesou na, to, na ten trávník a kteří to odnáší.
1: Co tisíce?
0: To jsou tisíce lidí, protože oni v podstatě mají opravdu 15 minut na to, aby to postavili a i sklidili.
1: Mě zajímá vlastně, jako, jestli pauza v rámci finále je jiná u fotbalu anebo amerického. Hele, všechno uvidíme, jo?
0: No.
1: V podstatě, počkejte, od pátku za měsíc, to se dobře pamatuje, 19.7. Takže sportu zdar, hity, které milujete a dva sportovní odborníci, Lenča Líšková.
0: Radím Soběslav, daj, daj, Bednář.
1: Občas daj, no.

0: Jsme trošku ještě drbali.
1: No, my drbeme.
0: To musím říct, řešíme tedy klasický fotbal, velké finále 19. července, které bude v New Yorku, nebo v New Jersey, na stadionu v New Jersey, ať jsem úplně přesný, s Madonou, Shakirou a BTS. Shakira takovou halftime show už má za sebou pár let zpátky.
1: Na Super Bowl.
0: Ano, přesně tak, byla taková velká latino společně s Jennifer Lopez. A přiznám, že to jsem nevěděl, že Jennifer dělala Jennifer.
1: Ano, ona trošku byla taková, jak ty bys řekl, mrzká z toho, že budou dvě.
0: Mm-hmm.
1: Protože původně tu show měla dělat jenom Jennifer Lopez a myslím, že to tak bývalo, že vlastně byl jeden umělec, který to zajišťoval.
0: Někdy právě jsou, tam záleží, někdy jsou spolupráce, tak nevím, co
1: ale
0: dělala.
1: Ale když byl rap, tak jich tam bylo asi pět.
0: No ne, několikrát, no. Nebo přizveš velkého hosta, který stejně slavný jako ty, který se tam objeví na
1: minutu.
0: Ano, ano.
1: No a tehdy teda vystupovala se Shakirou, Shakira se potom přidala a vím, že tam byl trošku problém, že se to tak nějak muselo upravovat to vystoupení. Je o tom i dokument vlastně na Netflixu, na Halftime se to jmenuje.
0: Právě doporučuji úplný závěr, protože spousta pánů si udávala několikrát, protože dámy tam rozhýbali ty své pověstné zadečky a ve chvíli, kdy to oficiálně skončilo, tak jako Shakira úplně roztaje a chce se objímat. Jennifer se taky obejme, ale víc si užívá toho jako toho potlesku a podobně. Si vybavuju dodnes, že jsem, já mám rád takové ty emoce, jako když se lidi dojímají.
1: Jo, ale dali to holky na pána a Shakira teda tam rozjela opravdu neuvěřitelnou show, takže myslím si, že i teď. A dokonce Shakira teď bude mít ještě méně času, protože my jsme ještě dohledali informace, že ta poločasová show nesmí překonat 15 minut a to ani na mistrovství světa ve fotbale.
0: Takže je to všude stejná.
1: Takže máš 5 minut Madonna, 5 minut BTS a 5 minut Shakira.
0: A to si najdí v tom, že myslíš, že to budou mít rozdělené takhle.
1: Ale to jsem zvědavá, tak to stíhneš jeden a půl písničky prostě.
0: Ne, tak oni mají ty medly podobně, jakože většinou ukážu jenom vždycky kousíček z toho, že jo.
1: No, tak no. Dobře, ale tak medly na 5 minut, tak to Vogue.
0: Tak jo, tak uvidíme, jak říkáme od pátku za měsíc. Dnes je dnes, středa 17. června. No a na Rádio Čas, čerstvé informace astrologického rázu.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude o poznání příjemnější. Pořád hodně budeme řešit domov a rodinné zázemí, ale přibude velkorysost a hluboké intenzivní prožívání emocí. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou více investovat energii do práce. Lvi mohou mít touhu obklopit se krásou a uměním a střelci budou mít chuť vylepšovat interiér a rodinnou pohodu. Býci naleznou prostor k dotažení svých restů. Pany mohou objevit nové profesní příležitosti a kozrohu může jejich předchozí úsilí přinést sladké ovoce. Blíženci pocítí chuť experimentovat a to v čemkoliv. Váhy by si měly dát pozor na lákadla, jež by je mohla svést na cestí a vodnáři budou v centru společenského dění. Radci ukážou světu svou vlídnou tvář. Štíři budou chtít relaxovat a rybám náročné chvíle v práci bohatě vynahradí prožitý sex. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: I ty, které milujete.

0: Tak Leni, co v tvém facebookovém světě, protože dneska jsou to velké emoce a i když vlastně píšete vy a nic vás nerozhazuje, tak když o tom píšete a vzpomenete si, co ostatní za volantem a hlavně jako co vás nejvíc vytáčí, proč jste klidní a podobně, tak ty emoce jdou vidět v těch zprávách. No.
1: Lucka píše, jsem kliděs, dokud mě někdo nená, a to nemůžu doříct, jo, a děcka se mi pak jenom smějou. To je odpověď Lucky na naši otázku, jací řidiči jste, jestli jste kliděsové, anebo nadáváte za volantem.
0: No, vyzkoušíme Evu, tam to máme vždycky jako v podobě audio zprávy a pokud se nepletu, často nám nahrává zprávu cestou do práce právě v autě.
2: Ahoj, tak co se týká toho řízení, tak já o sobě říkám, že jsem kliděs. Samozřejmě některé věci musím jí hodně hluboce prodýchat, protože to někdy jako stojí za to ty perličky a sem tam si samozřejmě i zanadávám. Přece jenom, když potkáte na cestě nějakého blbce, tak vás to nenechá chladnými. Ahoj.
0: Eva to říká tak jako velmi kulantně. Občas si i zanadávám. V tom autě to zní asi jinak trošku.
1: Pavla píše, řidička nejsem a zaplať pán Bůh, protože mě při mých cestách, ať v dopravě, nebo jako spolujezdce, vytáčí dobrovolní dárci orgánů, kteří si myslí, že jim se nic nemůže stát a že jich každý den je.
0: No jak říkáme, no, dobrý jezd do cíle, dvakrát měř a jednou jeď a otevřeně jak Facebook, tak WhatsApp číslo 776612800. Leni, chceš trošku vyvětrat?
1: No asi jo.
0: A se ti trošku, jak jsem říkal, mozkové závity?
1: Aby se mi probraly mozkové závity. Nejsem si jistá, jestli na moje mozkové závity ty dvě malá okénka, která tu máme, stačí.
0: Chceš víc provětrat?
1: Já nechci, víš, nevíš.
0: Ne, jo, takhle. Víš, nevíš, datem 17.6. za chvíli na Rádiu Čas a dobře bude, nebojte.
3: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1. Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš s nulou. Rozhodni se správně. Skřítku v poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
6: Vše pro vaší grilovačku.

0: cenách e-obuví.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
4: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
3: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
6: www.podpovrchem.com.
5: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Až teď mi docvaklo, že nové video za ranní tým s Lenčou Radimem na Facebooku a Instagramu Rádia Čas se sice jmenuje Kájo, ty mě podezříváš, ale vlastně je to taky automoto a je to tak trošku dnešní téma. Jo?
1: Ano, protože dneska se vás ptáme, jací jste řidiči. Uh-huh. A někdy ty vtipné historky vznikají třeba i při těch zastávkách na benzínkách.
0: A co se týká spolucestujících, tak.
1: Ano, ale víc neprozradíme, podívejte se na naše sociální sítě, na Facebook, na Instagram. Nové video je tam.
0: Hodně, hodně často jezdí z bodu A do bodu B i náš kolega Honza Gavelčík. Honzi, krásné ráno, vinčujem. Je, promiň, mikrofon.
2: Hezké ráno, přátelé.
0: Prosím tě, jaký ty si řidič teď, myslím, jako reakce na ty ostatní, když zlobí a tak dál?
2: No, tak já hlavně se spíš radši jakoby nechávám vozit, jo. Já jsem strašně rád jako spolujezdec, když mě veze někdo, komu můžu věřit, kdo je prostě jakoby fakt jakože zodpovědný a s kým je mi fajn. No ale, když teda jako řídím, no tak jako spíš řídím, když jedu někam něco uvádět, vezu nějakou techniku. No a zpravidla většinou spěchám, protože se přesouvám z různých bodů na různá místa, to je pravda. A jak říkala Lenka, když někdo jede tak nějak divně, zvláště po dálnici, a to já nechápu, jo, protože já si na dálnici, já se podívám, jakou rychlostí se může jet, mám tempomat, takové chytré zařízení, si tam nastavím rychlost a jedu, jo. A najednou se zezadu někdo řítí obrovskou rychlostí, předjede mě, pak mě objede a jede přede mnou a zpomalí, jo, a já ho musím předjet a to já prostě nechápu, tomu já nerozumím.
1: Mm-hmm. A mám taky takovou zkušenost. Mimochodem, Honzo, máš naprosto geniální dres na sobě. Ta barva se mi moc líbí. To je úplně moje barva, že?
0: Jo, tohle je růžová, mimochodem.
1: Je to růžová, ano.
2: Je nerůžová, to může být.
0: Já bych to nezvládl jako psychicky, já bych měl strach, že brzy mi na tom skončí trocha kafe nebo nějaká potravina a podobně, protože to je fakt světlá barva, záříš a moc ti sluší. No,
2: je, děkuju. No.
1: Kdybys ho někdy dával dál, tak dej vědět.
2: No ale já si myslím, Lení, že ty máš tak trojnásobně nižší velikost než já.
1: No to ne.
0: Já jsem se lekl. Pořádku.
2: Počkej, čeho se zlekl?
1: To bylo nebezpečná věta, že? To začínalo nebezpečně.
0: Tak jo, hezký nový den, teda takhle máme nový den, 17. červnový, podíváme se do kalendáře.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Dobré ráno, Moravo.
3: Víš, nevíš.
0: V roce 1903 rozhodla stavební komise o postavení rozhledny na pradědu. Ta byla nějakých 9 let později hotová a v roce 59 se definitivně zřítila, jo, kvůli počasí a tak dál. Ale to je jiná historie. Já se ptám, kolik měří praděd?
2: 1621?
0: Plus minus 50 centimetrů.
2: 1621, já nevím.
0: A pokud se nebyl tu, tak měří nejvyšší hora Česka, takže to bude asi míň.
2: Aha. Tak ale nebude to o moc míň, jakože.
1: No já myslím, že je to míň.
2: 1580 nebo 90 nějak tak. Byl jsem tam na kole několikrát, ale nevím to, no.
1: Já myslím, že míň. Že to bude kolem 800.
2: Počkej, ne, já už asi vím. Tak 1300 malisá hora a praděd je vyšší.
1: Aha.
0: On se pohrdal.
2: ne, to se jako ne, ale tak já nevím, tak 1480 třeba.
0: Děcka, já mu to uznám, 1491, jo.
1: Aha,
0: jo.
1: Tak, Honzi.
0: Tam jsou jako malé rozdíly docela mezi těma nejvyššíma horama. Teď jsem nechtěl skloňovat. Jo. V roce 1462 zautočila jízda vedená knížetem Vladem Napichovačem na hlavní tábor osmanských vojsk. Nicméně mě zajímá předlohu, jaké slavné postavy se právě Vlad III. Napichovač stal.
2: Vlad III. Napichovač?
0: To nevíte?
2: Ne.
0: Vlad III. Napichovač se mu říkalo. Byl to opravdu panovník.
1: No to vím, že to byl panovník.
0: Dokonce byl panovníkem takzvaného Valašska v zahraničí, i když se často říkalo, a v knihách je to napsáno, že to byla Transylvánie.
1: Takže Drákula.
0: Oh yes. Dneska slaví 83 showman, zpěvák i skladatel, kterého asi nejvíc, nebudu vám dávat mé oblíbené písničky, ale nejvíc ho prozradila.
2: Proslavila.
0: A proslavila, děkuju, tato pecka.
1: Saša.
2: Počkej, já to znám.
0: Tak chcete doplnit jenom?
2: Jo.
0: Barry?
1: White.
2: Barry, ano.
0: Barry Manilow.
2: Barry Manilow.
0: Mandy, pamatuješ, to jsme si tenkrát říkali, že původní verze se jmenovala Randy a podobně.
1: Jo, a já si pamatuju tu písničku, ale vůbec ne interpreta.
0: Dobře, takže tak, dál. Připomínáme si rok 2007 a vysílání České televize, kde byl v pořadu Panorama odvysílán fiktivní záběr jaderného výbuchu v Černém dole. V té době velký majstrštyk umělecké skupiny, která už měla na kontě víc podobných kousků a má. A mě zajímá, jak se tato skupina jmenuje.
2: Z toho ven, ano.
0: A já to dokončím tu otázku a prosím po písmenkách. Takže
2: je tam S.
0: Jedeme dál, je tam Z.
1: Je z toho Ben. Aha. To jsou tři slova.
2: A to je právě, to vidíš.
0: Stačí, jedeme dál, jo? V roce 1880... Škoda, tě roztrhnu. V roce, ona ví proč.
2: Pojďme
0: se ho ven. V roce 1885 připlouvá do New Yorku socha svobody, darovaná Američanům kým, který
1: má jde.
0: Přesně tak, Francie. Jak se v originále jmenuje socha římské bohyně svobody, kterou stvárňuje?
2: To já nevím.
1: A to není, že?
0: Řeknu vám, Libertas, Fortuna, Minerva, Veritas.
1: Libertas.
2: No, tak asi Libertas, no.
0: Je to tak? V levé ruce drží Libertas ceduli s jedním datem. Víte, co to datum připomíná? Nám dávala, že?
1: Já jsem vám to dávala.
0: Četla, no.
1: No, a už si to nepamatuju.
2: A já vám to nedával, tak tím pádem to dvojnásobně nevím, Leni.
1: Já si to nepamatuju.
0: Protože už jdeme do finále, tak je to buď to vyhlášení nezávislosti Spojených států, zrušení otroctví ve Spojených státech, anebo datum posvěcení celé sochy.
1: No, ona má kolem sebe ten řetěz, jako přetržený řetěz. A teď nevím, jestli je to nezávislost nebo to otroctví, ale tak asi nezávislost, ne? Tak otroctví.
0: Ty jsi řekla co první?
1: Nezávislost.
2: Takže by 1789 třeba?
0: Ano, 4.7.1776, přesně tak.
2: Oh, ne, 89, ale 76.
0: Vyhlášení, tak jo, máme to za
2: sebou. No tak to je pecka, přátelé, tak děkuju.
1: Děkujem.
0: Kdo se ptá zítra?
1: Já.
0: Lenča. A já se budu těšit.
3: Když Kohout zakokrhá a Budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo! Na

0: Pěkně upřímně, jedna zpráva za druhou. Dneska vás, posluchačů Rádia Čas, z řad řidičů, jací jste řidiči, a teď nemyslíme ani tak jako kvalita řízení, ale spíš to, jako jestli kliděsové a podobně. Renča píše, já si myslím, že jsem klidný řidič, já se kochám, takže asi spíš můžu vadit na cestách já. Můj muž říká, že nejedu, že tlačím. Ale jsou i situace, kdy si špatně vypočítám čas dojezdu a to pak teprve asi stojí za to sedět vedle mě jako spolujezdec.
1: Jo, no. Tak mám ráda všechny naše posluchače, ale doufám, že se na silnicích nepotkáme.
0: Myslíš, že někdo má emoce třeba, když potom položí a nebylo to zrovna úspěšné kolo i po skřítkovi a jeho pokladu?
1: Já si myslím, že určitě.
0: Jo?
1: Že to bude hodně z prostých slov. Ten skřítek jeden.
0: Bože, no, ještě mnohé jiné. Tak jo, tak uvidíme, jak to zabere dneska. Nikdo neodchází s prázdnou, ale někdy to může být i hodně zajímavé penízky.
1: Takže skřítku v poklad, první kolo dnešního dne. Volejte právě teď na 7766 12 800 a kdo se dovolá pátý v pořadí, jde do hry.
2: Dobré

0: Tak ani zpíváme, ne? Já si dám agraci. Ve správném pořadí, i když jako dneska to byla hodně drámo na Lince Rádia Čas, ve správném pořadí teď aktuálně Jana. Mimochodem, pokud malá rada všem ostatním, pokud se snažíte dovolat, tak hlavně ať to udýcháte, ať máte silné spojení a třeba i kredit, jo, abyste nám nevypadli, to se stalo před chvílí. Janí, kde vy se nacházíte, nebo jak trávíte své ráno?
1: Momentálně doma, půjdu teprve do práce.
0: Výborně. Tak otázku, jestli budete mít třeba nějaké symbolické penízky na svačinku.
2: Nebo možná zavoláte do práce, že už tam nepřijdete.
1: Že no, tak nejdete. To nevím.
0: Nás podceňujete, ale dobře.
1: To být velká částka.
0: No to záleží na vás, jak budete odvážná nebo ne, takže v každém případě jdeme na to?
1: Ano, jasně.
3: Otevírám Box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: A dál si to řiďte sama.
1: Tak určitě jeden dál.
3: 200.
1: Dál.
3: 300.
2: Je to tam.
1: Ještě posunem.
3: 400.
1: No, ještě?
3: 500.
2: Těch 500 většinou bývá takových váhavých, vždycky, když se to zakulatí.
1: Jo, přesně, poslouchám radio, takže...
0: Nikdy se už bojí zakulatit, no.
2: No.
1: Zkusím ještě jednou.
0: Kolik bylo naposledy?
2: 500.
0: Já velmi rychle zapomínám.
3: 600.
2: Jo, máte to tam? Tak ještě dál, nebo?
1: Váhám.
2: My jsme dneska ani neříkali, jestli je skřítek v dobrém rozmaru, že?
0: Může být.
2: Může být.
1: No, může být. Mm-hmm. Že by nějaká radička to byla.
2: To jste řekla vy.
1: Tak ještě jednou.
0: Já se moc omlouvám, kolik bylo naposled.
2: Teď máš dát 700.
0: Možná mám dát 700, já nevím.
3: 700?
1: To bude. 700, super.
0: Prosím vás,
1: já si nechám 700.
0: Můžeme rychleji a zapomínám, jo? Chcete ještě?
1: Ne, já si nechám 700.
2: Opravdu?
1: Jo, opravdu.
0: Určitě,
2: poslední
0: slovo, jo?
2: Už ani o stovečku to nezvedneme.
1: Ne, nechám si
2: to. Dobře.
0: Mimochodem,
3: 800.
0: To byla ta maximální částka, ano, tohoto kola, takže dobře vám to myslelo.
1: Jo,
0: fakt to opravdu to bylo jakž takž. Nicméně, k tomu přihazujeme ne my, ale náš partner, tady Investo, na speciální dárkový balíček ještě jako poděkování, že s námi hrajete. No a myslím, že takový příjemný start, ne, před prací.
1: No já si myslím, že určitě.
0: Dobře.
1: Kvěle, určitě potěší.
2: Přejeme krásný den, pořádně si to užijte a naslyšenou.
1: Děkuju moc, jděte se, naschledanou.
0: A máme echo, že ta dobrá nálada víceméně zůstává.
2: Ano.
0: Ale dobrá.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Skřítkův poklad Rádia Čas.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super- a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. O, zívání zakázáno. Usměj se na celý svět. Radim a Lenka.

0: u nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
1: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Hasiči aktuálně zasahují v Ostravě v ulici Edvarda Beneše. Počítejte tady se zdržením, hořel tady skútr. Dále se zdržíme v Bruntále v ulici Dukalské. Tady je pro změnu na vozovce olej. Vážná nehoda se stala u obce Moravský Beroun na Olomoucku na výjezdu na Norberčany. Tady se srazil traktor s motorkářem. Nehoda je bohužel se zraněním a na místě jsou záchranáři.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Pozor na falešné pokuty za přestupky. Hasičům v Luhačovicích slouží nová čtyřkolka. Teresa Menšík začal travnatou část sezóny porážkou Lehečka výhrou. Dobré středeční ráno u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Česko zasáhly falešné pokuty. Lidem po celé republice přicházejí textové zprávy, které se tváří jako oficiální upozornění na nezaplacenou úhradu za dopravní přestupek. Jde o podvod, jehož cílem je vylákat peníze nebo citlivé údaje.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj podpoří znevýhodněné oblasti. Letos rozdělí přes 51 milionů korun na rozvojové projekty obcí v regionech Osoblažsko a Vítkovsko. Rekordní sumu schválili krajští zastupitelé. Město Luhačovice pořídilo dobrovolným hasičům novou čtyřkolku. Jak nám prozradil starosta města Marian Ležák, výrazným pomocníkem bude hlavně při zásazích v náročném terénu.
2: Pořízení nové čtyřkolky je investicí, která výrazně pomůže našim hasičům při zásazích v náročném terénu a díky lepší průjezdnosti se dostanou rychleji na každé místo. Čtyřkolka je vybavena hasicím modulem, navijákem, LED osvětlením i výstražnou technikou. Umožní zásah při lesních požárech, dopravu materiálu i pátrací akce. Součástí také nádrž na vodu a možnost převozu zraněných v terénu.
0: Pořizovací cena přesáhla 0,5 milionu korun.
1: Rádio Čas, sport.
0: Semifinalista Roland Garros Jakub Menšík zahájil travnatou část tenisové sezóny porážkou. V londýnském Queen's Clubu podlehl Adrianu Manarinovi z Francie. První kolo naopak zvládl Jiří Lahečka, který porazil Kamila Majerzaka z Polska. Dnešek bude oblačný až zatažený, místy polojasný s přeháňkami, ojedinělé bouřkami a teplotami do 26 stupňů. Tolik zprávy. Po 8 hodině pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak už je to pravda. Teď se koukám, co je nového letem světem internetem, kde konec konců najdete i Rádio Čas. Lenča Radim, mimochodem malá dramatická pauza, ale byla tvůrčí, takže jsme se chvilku neslyšeli. No a výsledky je vždycky každé pondělí, středa, pátek v podobě našich videí. A myslím, že jsme se pobavili, ne? Trošku nás to omladilo, Leni.
1: Ano, ne, ano, hodně.
0: Jinak koukal jsem právě na internet a mám pocit, že jsme to párkrát zmiňovali. Slavná pokračování slavných filmů a s každým dalším číslem to většinou, ne vždycky, ale bývá horší. Tak už je teda potvrzená pětka Šreka, no.
1: Já vím.
0: Pravděpodobně příští rok, vlastně za rok 2027, v tom původním, dávala jsi to někdy v originále s tím původním dubbingem?
1: Jo.
0: Takže pořád se vrací, jo, Eddie Murphy, Cameron Diaz a podobně, Oslík, Fiona a tak dál. Já nevím, u mě to pomalu začalo ztrácet kozlou šu dvojky, no. Tak právě
1: no,
0: proto.
1: No, jako dvojka ještě šla, ale teďka už dál a dál mám pocit, že je to větší a větší průšvih a že i fanoušci to tak nějak vidí a cítí. Já jsem z toho celkem překvapená a já jsem dočetla, že má jít pětka do kin.
0: Ano.
1: A já jsem to tak nějak jako přešla.
0: Ano, v rámci těch slavných hlasů se přidá i fenomén dnešní doby, jedna z nejsledovanějších žen, tedy co se týče novinářů i fanoušků, Zendaya, protože bude stvárňovat dceru Šreka a Fiony, Felici, jo, takže uvidíme. To, já mám pocit, že to bude o lásce a rodičům se někdo nebude líbit a bude tam ještě nějaká zapeklitost a tak dále.
1: A Fionu stále mluví Cameron Diaz?
0: Jo, říkám ti, dva se vrací. Cameron Diaz a Eddie Murphy, který je vlastně geniálním oslíkem. Pokud se nepletu, Mike Myers mluvil Šreka. Znám ho. Víš, kdo to je? A teď bych ti říkal prostě, viděla jsi... jsem strašně unavil, protože už je to na dlouho. Viděla jsi Beautiful Stranger od Madony, ten videoklip?
1: Ne.
0: S tím, no, tak jo, takže tam ten.
1: Takže tam ten.
0: Přesně.
1: No a každopádně tenhle Šrek je i hodně kontroverzní v té vizuální stránce. Protože
0: trošku se mění, že?
1: On se trošku změnil a to taky teda nebylo úplně vítáno.
0: A hlavně, jak se koukáme do doprovné fotky třeba dcery, tak se tam trošku opět objevuje generace Z a všechno je to takové nějaké jako napolírovanější.
1: Tak uvidíme.
0: Bože,
1: uvidíme,
0: můj.
1: No.
0: Očima Mirky s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas.
1: Úplně, no, my jsme pořád ten Šrek jednička, no, my jsme se přesto nepřekonali nikdy.
0: Myslíš, že bychom, jak má Eva Farná to tričko, ten merch, že by jako bylo dobré, ano, Moravu nebo Lenča a Radim, na nikom nenecháme nic suchou?
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Zadání znělo. Doptával jsem se, které znamení je za volantem největší neurotik a na celé čáře to vyhráli...
1: Býci.
0: Ne, berani.
1: Levi. Berani. No,
0: tak je to nejžavější znamení. Vy býci tam ani nejste, nicméně na dalších místech ještě roztěkaní blíženci.
1: Ano.
0: Štíři, což mě překvapilo, protože prý mají sklony hlavně k agresivitě a mstivosti. Jo. To znamená, když jim ublížíte, tak vám to možná ještě na cestě vrátí. To není návod, jo, to je jenom zajímavost před Milanem Gilnerem. No a často, hele, já mám něco radšího v sobě, jo, dobře poslouchej. V hustém provozu jsou často nervózní a nejistí, což může vést nečekaným reakcím a zmatkování. Tak se vnímám, kdybych měl řidičák.
1: Ano, to je pravda, no.
0: A proč tohle před Milanem Gilnerem?
1: Ale dobré, jenom ještě předtím, než se dostaneme k horoskopům, tak jenom tak připadá, že vždycky, když tak trošku jako plujeme na ty ostatní řidiče, že si vlastně myslíme, že my jsme ti nejlepší, jo? Chápeš?
0: Pár lidí sem tam přizná, ne, tak my se hlavně ptáme, jaký jste vy řidič.
1: Ano,
0: jo?
1: Ano. Jako, A teď já si úplně představuju, jak já tam nadávám prostě v tom autě a předjedu toho člověka, že? A ten v tom autě taky nadává. A říká, no co to je za babu tady?
0: No, my říkáme jako výraz mého tatínka, on to nemyslí zle a on vždycky říká baba za volantem, no, někdy jako.
1: No, je to
0: a přitom
1: tak.
0: Opakuju, statistika, my jsme to zlončili opakovali tisíckrát, co se týče statistiky, co se týče těch vážných nehod. Tak no. My chlapi vedeme a to opravdu není prvenství, které by se mělo oslavovat. No.
1: Tak, tak. Ale co možná budete dneska slavit, tak budou příznivé horoskopy, protože Milan Gilner už je připraven.
0: Bylo 8:45.
2: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude o poznání příjemnější. Pořád hodně budeme řešit domov a rodinné zázemí, ale přibude velkorysost a hluboké, intenzivní prožívání emocí. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou více investovat energii do práce. Lvi mohou mít touhu obklopit se krásou a uměním a střelci budou mít chuť vylepšovat interiér a rodinnou pohodu. Býci naleznou prostor k dotažení svých restů. Pany mohou objevit nové profesní příležitosti, a kozrohu může jejich předchozí úsilí přinést sladké ovoce. Blíženci pocítí chuť experimentovat a to v čemkoliv. Váhy by si měly dát pozor na lákadla, jež by je mohla svést na cestí a vodnáři budou v centru společenského dění. Radci ukážou světu svou vlídnou tvář. Štíři budou chtít relaxovat a rybám náročné chvíle v práci bohatě vynahradí prožitý sex. Hvězdnou středu rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gilner.

0: Pohodové ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, 8.21, to je aktuální čas, no a v kalendáři je Adolf.
1: Případně Adina vlastně, kdybyste hledali inspiraci pro krásné holčičí jméno. Samozřejmě s dnešní otázkou, která platí po celou středu, jsme vyrazili do ulic Moravy a Slezska. Lení, co myslíš, za volantem nervák, kliďás nebo neřidič, co tam se zní nejčastěji?
0: Já bych řekla, že většinově nervák.
2: Já osobně nevřídím, ale je to z toho důvodu, že právě mám hrůzu obecně z dopravy, takže kdybych řídila, tak asi stejně i jako moji rodiče mimochodem bych byla velký nervák.
3: Já teda ještě nemám řidičský průkaz, ale dělám autoškolu a musím říct, že jsem spíš nervák.
4: Za volantem jsem tak půl na půl, ale když jsem nervák, tak si to uvědomuju. Tak říkám, Jaromíre, brzdí.
5: Záleží na situaci. Myslím si, že jsem kliděz, ale dokáže mi vytočit cokoliv. Takže když přede mnou opravdu někdo vjede, tak nadávám i docela sprostě.
3: Tak já taky ještě nemám řidičské oprávnění. Taky jsem právě v autoškole a řekla bych, že spíš kliděz, i když jsem tam se moc neudržím.
1: Myslím dokonce, že jsme sondovali i v našem mediálním domě, protože jsem poznal zvuk otvírání našich dveří.
0: No, ano.
1: Univerzálních, ano, přesně.
0: Mimochodem zajímavé je, jak jsme na těch silnicích opravdu hodně nervní. A třeba ale v Thajsku, že jo, kde jsme byli teďka nedávno, tak tam se vůbec netroubí a lidi prostě počkají.
1: Jo.
0: No, tam fakt se nikdo nerozčiluje. Já jsem nezažila, aby se někdo rozčiloval a přitom si myslím, že by k tomu měli mnohem víc důvodu než my, protože tam na těch skuterech jezdí ti turisti, že jo, blokujeme občas dopravu a nevíme, kde, co a jak, ale oni fakt vůbec, tam to vůbec není.
1: A letem světem, hlavně tím tvým cestovatelským, kde to byl zatím největší maras? Ty už jsi byla v Indii?
0: V Indii ne, ale v Africe jsme byli.
1: A tam, nebo takhle, jako je něco, takhle, je oficiálně, čemu se říká jako silniční provoz, jako se vším všudy, se světly a tak dále, nebo spíš je to opravdu kus od kusu? Ne, Kenia, ne? Vy jste byli v Kenii?
0: My jsme byli v Kenii, no.
1: To jsme moc nepopisovala, jako dopravní systém.
0: No, protože my jsme jezdili, my jsme byli
1: bokem.
0: Mimo civilizaci, takže to je úplně v pohodě, ale když jsme potom do jednoho města zajeli, tak vím, že Marta měl pocit, že tam udělal autoškolu. Že fakt to tak nějak jako plyne, tak musíš, tak když chceš někam jet, tak
1: ale
0: jedeš.
1: Ale ty si v tom nějak věří, že? Asi jako...
0: No, jako za mě moje zkušenost, i třeba v tom Thajsku, i v té Africe, je, že ten provoz je mnohem plynulejší a přirozenější. Že když to nekontroluješ, když tam nejsou ty semafory, takové ty prostě...
1: Teď se nerouháme, ale prostě bez přepočtu pravidel a jako zákonitosti a tak dále.
0: Tak ten provoz plyne mnohem plynulej, no. Jako v Africe mají semafory a normálně na těch velkých proudovkách tak doprava je, samozřejmě se řídí, ale v těch menších městech tak tam prostě si jedeš.
1: Takzvaně na punk, ano.
0: No, právě že ne. Právě, že to funguje mnohem líp, no.
1: Takzvaně na přirozený punk. No.
0: Protože všichni jedou pomalu a všichni hlavně jsou tou pozorností plně v tom řízení. Na což se tady dost zapomíná, že když máš spoustu pravidel, navigací a podobně, tak ty se soustředíš na všechno okolo, ale když musíš dávat bacha, aby někdo tam projel, vyjel a tak, tak máš mnohem větší pozornost a plyne to líp, no.
1: Takže můžu vzkázat všem našim řidičům, pokud pojedete přes Lenčou, soustředíte se na řízení, ale jeďte krásně pomalu, jo?
0: Ne, plynule.
1: Plynule, jeďte pomalu.
0: Plynule není pomalu.
1: Je takhle. Takže jeli rychle. Ty jsi přes vloku říkala i pomalu totiž.
0: Tak když někoho před sebou máš, nebo když je křižovatka, tak
1: já naprosto, hele, má to jinou energii, když to vidíš jako záběry různě, že? Někde zhora z nějakých dronů a tak dál. No.
0: A všichni projedou.
1: Prosím vás, je to vlastně úplně jedno, jako jestli zmatek a nebo plynule, pomalu, ala Afrika, ale hlavně dobrý dres do cíle, no, o tom to je. A díky za upřímnost dneska.
6: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
7: Na páteční snídani přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
6: Hádej, kdo přijde na snídani.
8: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
6: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Radio Čas.
8: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
9: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
11: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
12: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
13: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deo spraye 150 ml či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel straight ahead 250 ml zdarma. Více na moje hru CZ.
14: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
15: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
14: A maminka se mnou.
15: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrum Kristýnka.cz.
16: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
17: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
18: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hi-ya!

0: Ty jsi říkal, že ještě něco řekneš, ale ty nic neříkáš, ty mlčíš významně.
1: Ne, já jsem si myslel, že to bude pohodové ráno a teď se ve mně otevřely staré rány, takže nebudu nic říkat.
0: Aha, jo, jo, a jaké? To jsi ani neříkal.
1: Teď jsem se podíval jenom tak na výjimečné svátky 17. června.
0: Aha, a co je za výjimečný svátek dneska?
1: Gurmáni slaví svátek.
0: Gurmáni?
1: Mm-hmm.
0: A co to v tobě otevřelo za starou ránu?
1: No konkrétně jedna pochutina dneska slaví svátek.
0: Šlupičky?
1: Den jablečného štrůdlu je. Apfelstrudel Day, ano, opravdu 17. června.
0: Apfelstrudel.
1: Aha.
0: Musíme vysvětlit, protože ne všichni poslouchají Dobré ráno, Moravo.
1: Já už to opakovat nebudu.
0: Kontinuálně, ale ta kauza, prosím vás, která se táhne jako červená nit naším vysíláním již půl roku, tak je, že já jsem chtěla rádiu pohostit, upekla jsem jablečný štrůdl.
1: To vyznělo jako, že jsi to upekla kvůli mě.
0: A tak trošku ano, no a dovezla jsem... Donesla jsem mu půlku a Ráďa nebyl spokojen, protože druhou půlku mi okousala kočka.
1: Takhle, ona mi donesla půlku s příběhem, kdyby si příběh vynechala, protože ty pečeš skvostně to bez legrace, jakoby jo. Tak bylo mi řečeno, že přišla kočka, snědla, požrala, zhodila, Lenka zbytek vzala.
0: Nezhodila.
1: Takhle to ten můj mozek přebral.
0: Prosím vás,
1: takhle to říkám úplně, známým.
0: To je úplně drama, které se nikdy nestalo. Ten štrůdl ležel na lince, tam prostě vyskočil Berťa, že jo? Trošku vožužlal kraj, jeden, ten jsem odřízla, zbytek jsem ti donesla.
1: No, tak no. Už je to v pořádku.
0: Jenom jeden nebudeme... kraj.
1: Já nechápu, proč to pořád vytahuješ. Já už jsem
0: to vytahuješ.
1: Ne, to vůbec není pravda. Tak, konec legrace. Jenom se zeptám, dá se říct, jako kde jsi jedla třeba nejlepší štrůdl? Nebo jaké máš ráda, protože já mám třeba rád mokřeny takzvané.
0: Já taky.
1: Někdy, když je málo náplně nebo to těsto silné, já mám rád takové ty, a mimochodem ty je děláš teď bez legrace.
0: Jo, skvěle. Jo, ale já třeba nesladím štrůdl. V tom není žádný cukr.
1: Nebylo poznat.
0: No, to není poznat, ale nesladím. Mm-hmm. A třeba moje babička toho sladí tak, že v tom ten moučkový cukr je, já nevím, jak to popsat, no, prostě je to cukr s jabkem, jo.
1: No.
0: A je to ale geniální, no, mě to chutná, ale to si dáš dva kousky a si jak surikata.
1: Mimochodem, pokud jste ještě neviděli, tak dneska si nemůžeme nedoporučit film Hanební parchanti, kde je několika minutová scéna právě s touhle pochutinou.
0: Štrudl mamá Landa.
1: Tak jo, tak jen tak na okraj. Tak to máme, napapali jsme se a teď to jdeme.
2: Rádio Čas, kam za sportem.
0: Vyběhat, protože v Příboře zatím v mém bydlišti, v mém městě, kde bydlím, tak bude probíhat příborský běh, každoroční tradice, už 20. června po ulicích města Příbora. A mimochodem registrace je prodloužená až do dneška, do 17. 6. Takže víc informací a přihlášky na priborskyběh.cz.
1: Právě tam vidím, že do startu zbývá, možná jsme to mohli posunout, 3 dny a k tomu 24 minut a 55 sekund. Jak asi víte, počasí bude takové, jaké bude, takže vlastně borci prokáží tak trošku i svůj boj s matkou přírodou, která teda nezaprší, ale spíš vás bude teda trápit trošku hitcem.
0: Bude hodně teplo, každopádně dobrá zpráva je, že opět můžou běžet opravdu úplně všichni. Jsou tam kategorie třeba i hobby pro děti, pro dospělé, opravdu přijdete si na své a vždycky i na náměstí Zikmunda Freuda je připraveno občerstvení, veliká zábava, nějaké dobroty, navíc i na náměstí máme několik kaváren, takže myslím si, že za návštěvu Příbora zrovna kvůli příborskému běhu to rozhodně stojí.
1: Jak už Lenča říkala, příborskyběh.cz, tam se dozvíte víc, sportu zdar a překonávejte se.
2: Dobré ráno, Moravo.

0: doma.
1: Ne, dělám si legraci, tak samozřejmě, že ne,
0: sama si říkala, jako, že právě občas vidíme sami sebe jako génie.
1: Ano.
0: Ale ty
1: ano.
0: Jsi hodně upřímná v tom třeba na své konto.
1: Mhm. Jo, určitě, určitě. Ivča píše na Facebooku Rádia Čas jak kdy a Nikča, že má nervy za volantem. Mhm. No.
0: Tak my vám dopřejeme teda ještě ty emoce jednou. Sami už jsme v minulé hodině řešili, jako jestli když to někdy nevíde dobít skřítku v poklad, jestli si taky někdy zakunete, nebo ne. Nicméně teď bude možnost a trošku jsme naznačovali, že Arnošt je v takové dajné náladě docela, že jo, dneska.
1: Je to Arnošt.
0: Včera si říkal, že to je Arnošt, já jsem navrhoval jiná jména.
1: Ale víš, jak by se mohl skřítek jmenovat, vždycky podle toho, kdo má svátek, takže dneska Adolf, by to mohl být Adolf.
0: A nebo pozor, pokud jako chystá tranzit, tak Adina, jo, takže se rozhodněte, ale není určitý pořadí.
1: Tak čtvrtý v pořadí, kdo se dovolá na 7766 12 800, jde do hry právě teď.

0: Vaškův poklad Rádia Čas.
1: Já jsem...
2: Skřítek se nám zapomněl.
1: Ano, to je takzvaný Adolf opožděný.
2: Já jsem chtěla říct, ano. Adolf se nám zapomněl.
1: Ano, skřítek, dejme tomu, ano, dobrý nápad podle aktuálního svátku. A čtvrtý nebo čtvrtá v pořadí. A to mě zajímá, protože po dlouhé době jsme měli pánskou jízdu. První volal Marek, druhý Petr, třetí, pokud se nepletu, Ivan. Tak čtvrtý nebo čtvrtá v pořadí?
2: Kdo tam?
3: Tady je Hanka.
1: Žena, Hani, zdravíme vás.
2: Krásné ráno, Hani, jak se máte?
3: Díky, taky.
2: Jaké máte ráno?
1: Viděl jsi, jo, že jsem nehnul ani ruku.
2: Takhle. Co nám to děláte?
1: Když jsme se propojovali s Hančou, tak já říkám, ona někde běží nebo něco dělá, ale já mám pocit, že se teď přesunovala na klidnější místo a vypadlý signál.
2: No, ona byla hodně roztěkaná. No, tak co teď? No, nic, tak uvolníme linku.
1: A první, pokud jste tedy nevyhráli v posledních dvou měsících, máte svaté právo vyzkoušet skřítek a jeho poklad. Rádio Čas, kdo volá, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jiřina.
2: Jiřinka.
1: Jiřinko, toto je štěstí, slyšela jste teď vývoj, jo?
3: Slyšela jsem to, jak jsem to rychle ještě stihla.
1: Hanečka vám to umožnila, ale opravdu jako regulárně vypadla v přímém přenosu. Vaše ráno vypadá jak?
3: No, tak normálně, jako na důchodě, víte.
1: Zase další taková na důchodě, která zní jako třicítka.
3: Tak, no to mě děkuji vám teda, to mě chutí.
2: To je pravda. No a Jiřinko, řídíte ještě nebo řídila jste?
3: Ne, já právě nemám řidičský průkaz.
1: Moje holka zlatá.
3: Já takhle se ráda vozím.
1: Byla jste někdy, nechci říct, že tlačená, nebo jako a proč to neskusíš, Jiřinko, nebo vůbec?
3: No, jak jsem byla mladá, tak jsem chtěla, ale potom to nějak nevyšlo a teď už ne. Jak vidím ten provoz na těch silnicích, tak mě to vůbec neláká.
1: Člověk.
3: Já mám kolo a jezdím na kole. A to je takové, si myslím, trošku bezpečnější.
2: To jo, a jsme rádi, že vás ale láká skřítku v poklad. Takže jdeme otevírat boxíky?
3: Ano, můžem.
0: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz.
1: Mimochodem, máte dneska odvážnou?
3: Mám odvážnou.
1: Výborně, tak začínáme.
0: 100.
1: Co dál?
3: Dál?
0: 200.
3: Dál?
0: 300.
3: Dál?
0: 400.
3: Hezky, dál?
0: 500.
3: Jejda, dál?
0: 600.
3: Super, dál?
0: 700.
2: Jejda.
3: Dál?
0: 800.
3: Hezky, dál?
0: 900.
3: Ježiškote. Tak ještě jednou.
0: 1000.
1: Tisícovka. Mám pocit, že u nás ještě nikdo neřekl dál po tisícovce. U nás, tedy u raní dvojky. Aha. Tak co?
3: Tak zkusíme ještě dál.
1: Já jenom připomínám, že tisícovka už tam je, jo?
3: Ano.
0: 100.
2: Takže máme 1100.
3: Já myslím, že to skončím. To stačí.
1: Dvě jedničky. Jedenáctka, to je mistrovské číslo, takže jako finito?
3: No, co vy na to?
1: Vy se mě ptáte zrovna bednáře, jo?
3: Já se vás tam, ano, já vás mám hrozně ráda, já vás ráda poslouchám. Tak mi poraďte trošku.
1: Šli bychom dál? My asi jo, ještě.
2: Maličko.
3: Tak ještě jedno.
2: Ještě jednou, jo.
0: 200.
1: 1200, tedy tím pádem. 1000 plus 200 je 1200.
3: Takže to stačí už tak jako.
1: Dobře. My si myslíme taky, jo. My si myslíme taky.
3: No,
1: pro tuto chvíli a mimochodem maximum prozradíme bylo 1300.
2: Je to tak. Jo.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Vždycky v tom důležitém momentu se ozve i partner, což s tím souvisí, protože ještě bonusem k těm 12 stovkám, jestli to říkám správně, získáváte i dárkový balíček právě od Investony.
3: Děkuji.
1: Takže bezprostřední pocity a hlavně my jsme neslyšeli vůbec nervozitu.
3: Ne, já jsem v klidu.
2: Vy jste úplně jela jako drak, vy jste byla, já musím říct, že na vás oceňuji nejvíc tu odvahu, jak prostě to bylo dál.
3: Že jo, jasně, protože jak se jednou člověk zasekne, už potom nejde.
2: Vy se prostě, já mám pocit, že ani v tom životě se s ničím moc nemažete.
3: Ne.
1: Ale většinou kolem 400 lidi dělají ach a potom 700 až 800 ach. No a vy jste to teda přijela přes čáru a klobouček.
2: Takže 1200, moc gratulujeme.
3: Užijte. Já moc děkuji. Moc děkuji a mějte se krásně, nashledanou.
2: Ještě na telefonu ještě, prosím.
3: Jo, aha, ano.
1: Jo, aha, počkej, měl se zmáčknout, že? Jo, zmačkám.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.

0: Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
2: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
0: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
9: Volejte bezplatně 800 800 872.
10: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
11: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
12: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
13: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
14: Já zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
13: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
8: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
15: Naladit, zesílit, nastartovat den. Radim a Lenka. Dobré ráno, Moravo. Na rádiu Čas.
16: Tak když spolu spíme, na bytě tě

0: Ještě pár minut a bude 9, bude dopoledne a to znamená, že ho strávíte, i kdyby venku pršelo, což dneska většinou ani nemá, tak ve slunečné příjemné společnosti kolegy Aleše Šklubala.
1: Ahoj.
0: Ahoj, pane Ali.
2: Ahoj.
0: Tak co, pane Kozorohu, jaký jsi řidič? A teď nemyslíme kvalitou, ale spíš jako svými reakcemi za volantem, když zlobí ostatní řidiče.
2: Nadáváš.
1: Hele, jako málo, ale když k něčemu dojde, tak samozřejmě jo. Nemám rád, když se mi někdo lepí na zadek, to jako ad jedna úplně u mě, jo. To prostě nenávidím. A potom, když musím čekat, takové ty semafory, jak se něco opravuje, jo.
2: Ano.
1: Na cestách, jo. A tam jako nedostane se na ten první interval, jo, a čekáš tam, já nevím, 10-15 minut, tak to si něco řeknu.
2: V tomhle jsou fajn taky železniční přejezdy. Já jak jezdím přes Polanku, tak občas mě to chytne a tam taky teda nikdy nevíš, jestli 3 minuty a nebo 15.
1: Nebo 15 minut. No,
2: úplně.
0: Já se nechápu, proč někomu vadí, když se jim ten druhý lepí na zadek.
2: V autě je to hrozně nepříjemné.
0: Jo takhle. Jo, vlastně my řešíme ty řidiče. Dobře.
2: No a ne, jako není úplně neobvyklé, že potom zabrzdíš a on ti v tom zadku skončí.
0: Ale ku podivu to poznám i v roli spolujezdce já, jakoby, no. Že už je to.
1: Ale jsou chvíle, kdy to mám rád, jo.
2: Ano.
1: Ale jsou chvíle, kdy to nemusím, jo. Dobře.
0: A už je to taky, no.
1: A už je to.
2: Jsme zase tam.
1: Jak ta čeština je krásná, jo.
0: My jsme začali tajemnou větu Rádia Čas v rámci Megaléta dneska tak jako docela krátce třemi písmenky a to je slovíčko mám. Mm-hmm. Máš tam nějaké nové do placu?
1: Určitě mám, ale neřeknu, kde je, jo, ať se na to posluchači počkají, jo, já je budu napínat, ale každopádně připomenu i to vaše ještě. No.
2: A tak můžeme prozradit, že dneska celý den ve hře lístky na Opavský slunovrat, takže stojí to za to.
0: A to opravdu jako jak muzika, tak skvělé přednášky s hezkým počasím a už to klepe na dveře. Zůstaňte s námi a s Alešem krásný den.
1: Ahoj.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: V CCC začal výprodej.

0: a na ccc.eu.
1: Lehkost, bublinka a radost v každém doušku. To je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu, připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.
2: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
3: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
4: Aktuálně se můžeme zdržet v Opavě na ulici Edvarda Beneše, tady zasahují hasiči u požáru skútru. Vážná nehoda se stala u obce Moravský Beroun na Olomoucku. Na výjezdu na Norberčany srazil traktor motorkáře, na místě zasahovali záchranáři. A nehoda se řeší taky na hlavním tahu z Lipníku nad Bečvou do Hranic, tady bouralo osobní auto.
5: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
4: Česko v létě posílí konzulární služby v zahraničí. V Ostravě začíná oprava mostu na Hlučínské ulici. Volejbalistky se v Lize národů už za hodinu utkají s Italkami. Dobré středeční dopoledne u zpráv Radia Čas přeje Honza Gavelčík. Dovolená v některých zahraničních zemích bude bezpečnější. Česko v létě podobně jako v minulých letech posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Speciální policisté budou zasahovat při mimořádných událostech.
5: Morava aktuál.
4: V Ostravě nás čekají další dopravní komplikace. Ode dneška se opravuje železniční most v přívoze na Hlučínské ulici. Práce tu potrvají až do podzimu příštího roku. Řidiči můžou využít speciální parkoviště, říká mluvčí ostravských komunikací Eva Kionková.
6: Řidičům hodně ulehčí situaci parkoviště P+R s názvem Hlučínská. Je to parkoviště, které je velmi snadno dostupné. Parkovné činí 10 korun za 24 hodin a pokud řidiči využijí MHD a splní ještě další několik podmínek, tak to parkovné může klesnout dokonce až na pouhou 1 korunu.
4: Lidé si i letos ve Zlínském kraji můžou prohlédnout více než 20 sakrálních památek. Do konce září jim to znovu umožní projekt Otevřené brány. Díky němu návštěvníci uvidí kostely, kaple a další církevní objekty, které bývají běžně uzavřené.
5: Rádio Čas, sport.
4: České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů v Manile soubojem s hvězdným týmem Itálie, se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa. Se střetnou už od 10. hodiny dopoledne. Dnešek bude oblačný, až zatažený, místy vykoukne sluníčko a nebe bude polejasné, může sprchnout, objevit se můžou i bouřky. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 9. pokračuje středeční, teď už dopoledne, na Rádiu Čas s Alešem Škulubalem.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

středa, tak to je poločas pracovního týdne a když se podíváte z okna, uvidíte kousek víkendu. Od Aleše Škomala, ať to s rádiem čas utíká. A když jsem se dneska připravoval na dnešní téma, tak jsem narazil na tento průzkum, že vědci zjistili, že za volantem se naše osobnost mění více, než si myslíme. Zatímco někteří řidiči se zpívají, pouštějí ostatní, já nevím, do pruhu a tak dále, tak jiní ten slovník, že jo, popeláře. Ale co vy a volant? Ta sedačka za volantem, kliďas anebo nervák. Takže napište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Za chviličko na to mrknu a třeba na ty cesty z Rádia Čas posílám hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Tak co, za volantem spíše kleďas nebo nervák, znáte to, jedete a za vámi doslova nalepený další auták a už to jede, ano, už ten slovník zvýší se nám teb, jako bychom sledovali horor. Já jsem se dočetl, že na cestách dokonce za svůj život strávíme přibližně necelých 5 let, jo, a to už je hodně, to už je hodně. Teď tady zařadím jedničku a dozjistit, proč se z těch beránků stávají někdy lvy. A Danka píše, já jsem řidička 28 let, velmi aktivní. Poslední 2 roky i z povolání. Byla jsem kliďas a po nějaké době se ze mě stal tak trošku nervák, ale ne, riskantní jízda, nenadávám zprostě. Vždycky si říkám, že ten problém je mezi volantem a sedačkou. Tak Danko, děkujeme. Honza, jsou chvíle, kdy zírám, kolik těch zprostých slov srám. Honzo, tak máme to asi tak trošku podobně, že třeba 5 roku nic a pak to přijde, pak ten výčet, ano, to si za klobouk nedáme. Já bych to ještě viděl na nějakou hlasovku, je s námi řidička Eva. Takže Evi, já přeju hezké dopoledne, co vy a za volantem.
1: Ahoj, tak co se týká toho řízení, tak já o sobě říkám, že jsem klíďas. Samozřejmě některé věci musím jo hodně hluboce prodýchat, protože no to někdy jako stojí za to ty perličky.
0: Ano.
1: A sem tam si samozřejmě i zanadávám. Přece jenom, když potkáte na cestě nějakého blbce, tak vás to nenechá chladnými. Ahoj.
0: Jo. Každý máme toho svého oblíbeného na cestě. Tak jste za volantem spíše kleďase nebo nervák, napište Facebook, WhatsApp a já to teď vidím na hity, které milujete. A to vždycky na rozdíl od těch situací za volantem naladí. Tak za chviličko náš ranní kvíz s Radimem a Lenkou a rádi vás samozřejmě také zapojíme. A teď muzika, hity, které milujete.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bouzid, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
3: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
7: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
6: Nová plovoucí mola, kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a oplocené brouzdaliště.
7: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
6: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
8: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
9: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, váš dopolední parťák, pokud ještě nemáte jasno v tom, co o víkendu rád napovím, takže za chvilečku tipy na místa, kde bude rozhodně fajn. No a fajn to je den co den i naše víš, nevíš, to je pomyslné IQ, posilovně Rádia Čas dneska, Radim, Lenka a Honza. A je tady místo samozřejmě i pro vás, takže pojďte.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1903 rozhodla stavební komise o postavení rozhledny na pradědu. Ta byla nějakých 9 let později hotová a v roce 59 se definitivně zřítila, jo, kvůli počasí a tak dál. Ale to je jiná historie. Já se ptám, kolik měří praděd?
4: 1621, já nevím.
3: A pokud se nebyl to, tak měří nejvyšší hora Česka, takže to bude asi míň.
4: Aha, tak ale nebude to o moc míň, jakože.
5: No já myslím, že je to míň.
4: 1580 nebo 90 nějak. Nevím, tak 1480 třeba.
3: Dětská... Já to uznám, 1491, jo.
5: Aha,
3: jo. V roce 1462 zaútočila jízda vedená knížetem Vladem Napichovačem na hlavní tábor osmanských vojsk. Nicméně mě zajímá předlohu, jaké slavné postavy se právě Vlad III. Napichovač stal.
5: No to vím, že to byl panovník.
3: Dokonce byl panovníkem takzvaného Valašska v zahraničí, i když se často říkalo, a v knihách je to napsáno, že to byla Transylvánie.
5: Takže Drákula.
3: Oh yes. 1885 připlouvá do New Yorku socha svobody, darovaná Američanům kým, kterým
5: národem.
3: Přesně tak, Francie. Jak se v originále jmenuje socha římské bohyně svobody, kterou stvárňuje?
4: To já nevím.
5: Ne, a to není, že?
3: Řeknu vám, Libertas, Fortuna, Minerva, Veritas.
5: Libertas.
4: No, tak asi Libertas, no.
3: Je to tak? V levé ruce drží Libertas ceduli s jedním datem. Víte, co to datum připomíná? Nám dávala, že?
5: Já jsem vám to dávala.
3: Četla, no.
5: No, ale už si to nepamatuju.
4: Já vám to nedával.
3: Tak to, že už jdeme do finále, tak je to buď to vyhlášení nezávislosti Spojených států, zrušení otroctví ve Spojených státech, anebo datum posvěcení celé sochy.
5: A teď nevím, jestli je to nezávislost nebo to otroctví, ale tak asi nezávislost, ne?
4: 1789 třeba?
3: Ano, 4.7.1776 přesně.
4: Oh, ne, 89, ale 70.
3: Vyhlášení. Těstný. Tak jo?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Dnes se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou očekáváme oblačno až zataženo, ojediněle polojasno. Odpoledne se mohou přidat i občasné bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 26 stupni. Na horách pak naměříme kolem 17 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Až jednou řekne, stačilo to, tak já jdu.
0: Odcházím. Radio Čas. Hity, které

0: Rádio Čas, tak to jsou hity, které milujete, a samozřejmě za chviličku ty další. Jinak počasí o víkendu bude přát a tak každý tip na dobrou akci se počítá, takže tuto sobotu vás zveme do Doubravy na tradiční akci Radovánky a Doubrava Open. V areálu Národního domu odpoledne uvidíte vystoupení pro děti. No a večer budou bavit Lukáš Pavlásek, také Standa Hložek a další. A já mám pro vás další skvělé tipy na zábavu.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Tohle jsou akce, na kterých se rozhodně nudit nebudete. Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí 18. až 20. června, ale zahajovací koncert už 17. června od 19. hodin. Jinak platí areál zámku Žerotínu, M-klub, velký sál, KZK a amfiteátr. 44. ročník i letos nabídne folk, blues, rock, alternativní muziku i výtvarné umění, takže už dopředu tady skvělé zážitky. A tento čtvrtek ožije přehrada Olešná u autokempu velkou akcí složek integrovaného záchranného systému. Čeká vás den plný dynamických ukázek, záchranářské techniky, adrenalinu a zajímavých momentů, které běžně neuvidíte z takové blízkosti. Dopolední blok bude patřit dětem, školám, odpolední je potom pro širokou veřejnost. Těšit se můžete na ukázky práce hasičů, policie, prezentaci moderní techniky. Hlavním bodem programu bude slavnostní slib nových policistů, který dodá akci, já bych řekl, výjimečnou atmosféru. Chybět nebude ani kinologická ukázka, bohatá prezentace rychlé záchranné služby, policejní a hasičské techniky. Těšíme se, že u toho budete společně s promotýmem Rádia Čas. Takže pokud jste si vybrali tu nejlepší zábavu i s Rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale

0: dáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Závratné mega slevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
3: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
4: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
3: Bila. To dobré začíná u nás.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
7: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipi dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti.
8: Jdeme!
7: Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
9: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
10: Rádio Čas.

0: Rádio Čas a také Aleš Škobál a tím třetím do party bude za chvilečku Skřítek Rádia Čas. Ano, po desáté hrajeme Držím palce. Teď svět novinek a zprávy s Honzou Kabelčíkem a bude 10.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: Řidiči, pozor, kvůli porouchanému vozidlu se teď můžete zdržet na hlavním tahu u Mohelnice na Šumpersku a nehoda dvou vozidel také komplikuje provoz u obce Pavlice na Znojemsku. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Poslech rádia a sledování televize bude zadarmo. Osmý obvod v Ostravě Porubě bude mít nové hřiště. Gloria Manuel na Zlaté tretře vylepšila osobní rekord. Dobré středeční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Za sledování televize a poslouchání rádia platit nebudeme. Vláda schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Oznámil to ministr kultury Otto Klempíř.
1: Morava aktuálně.
2: Radnice v Ostravě Porubě opravuje hřiště na Osmáku na ulici Zdeňka Štěpánka. Projekt, který si vybrali sami občané, bude sloužit všem generacím. Podpoří komunitní život a nabídne příjemné prostředí ke sportování, odpočinku i setkávání. Více nám řekl z odboru prezentace obvodu Petr Bidzinsky.
3: Jde o komplexní úpravu celé lokality. Dětské hřiště doplníme o nové herní prvky. Výměnou projdou lavičky a mobiliář. Zároveň nainstalujeme ergonomická lehátka a přibude nový komunitní stůl a grill. Revitalizace území počítá také s obnovou záhonů, výsadbou květin a instalací pítka.
2: Brno ožívá motorkami. Závod seriálu MotoGP se letos nekoná až v srpnu, ale už o nadcházejícím víkendu. Podle plánů organizátorů by fanoušci v počtu vstupů na Masarykův okruh měli atakovat loňskou úroveň 220 tisíc.
1: Rádio Čas, sport.
2: Halová mistryně světa Gloria Manuel slaví další úspěch. Na Zlaté tretře v Ostravě včera vyhrála běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 setiny sekundy. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě. Dnešek bude oblačný až zatažený, místy polojasný s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 26. Tolik zprávy, po desáté pokračuje středeční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Kde ty třicítky budeme atakovat?
6: Jo, a chtěla jsem ještě říct, že chybu neuděláte ani s tím, když si vezmete nějaké krátké šortky, kraťásky, tričko s krátkým rukávem, že to je taky fajn.
5: To ano, to dává logiku, když se řekne, že bude teplo, ano, přesně.
6: To tak jako doplnilo.
5: Já můžu doporučit tak jako můj osobní, držte se ve stínu a pijte hodně tekutin.
6: Nebo dopadnete jako já. Logika to byla vždycky moje silná stránka. Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.

0: Tahle hodina může být výherní, ano, skřítek otevře svůj box a v něm, no, možná 5 000, možná 10 000 korun, možná 500, ale já vždycky říkám, kdo se bojí, nesmí do lesa, takže držím palce k té odvaze. Připomenu také Víš, nevíš, s naší ranní dvojkou Lenkou a Radimem, u mikrofonu teď Aleš Škoba, takže vydařenou středu, ať platí hity, které milujete všude kolem vás, a štěstí ve hře.
1: Hity, které milujete.

0: Vaškův poklad na Rádiu Čas.
1: Pojďte vydělávat se skřídkem Rádia Čas třeba tisícovku za minutu nebo více. Takže víte co, pojďme do hry, volejte 77 66 12 800 a dneska, tak dobře, třetí z vás hraje. Těším se na tohleto kolo, těším se, že někdo z vás pořádně obere skřídka a že to bude fajn soutěž.
2: Rádio Čas, hity

0: Das. Ten, kdo má peníze, je skřítek. Ten, kdo je chce vyhrát, jste vy. Ten, kdo to teď zprostředkuje, jsem já. Takže tvůj, pro štěstí, ať je z toho radost. A teď, kdo si zahraje, už to zjistíme. Kdo se dovolal jako třetí? Halo, halo.
1: Veronika.
0: Veroniko, zdravím. Voláte z práce nebo z domu?
1: Ano, z práce.
0: Z práce, tak jste si odskočila, abyste si přivydělala. Já držím palce, aby to vyšlo. Pravidla znáte?
1: Ano.
0: Tak možná z toho bude i bonusovka, ale to prozradím až na konci hry. Takže pojďme, do toho můžu otevřít box.
1: Ano, určitě.
0: Dobře.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. To.
0: Stovečka tam je vždycky. Takže Veroniko, jedeme
1: ano,
0: dál.
1: Jdeme dál.
0: Jdeme dál.
2: 200.
0: 200 tam jsou.
1: Tak jdeme ještě dál.
0: Ještě dál půjdeme, budou tam 3 nebo nebudou.
2: 300.
0: Jsou tam? 400 před námi.
1: Tak ještě?
0: Ještě, Veronika je odvážná.
2: 400.
0: Je tam 400? Co, zaokrouhlíme?
1: Tak to zaokrouhlíme.
0: Dobře, je tam 500, Veroniko, nebo není?
2: 500.
0: Je tam 500.
1: Fajn. No. Co včil?
0: Co včil? Šups, šups, jdi do peněženky.
1: Ne, no teda jist... doby nebylo.
0: No. Tak co? Těžké rozhodování, znám to, vím to. Nechtěl bych tu roli na druhou
1: bereme.
0: Straně. Jo, nepůjdeme dál. Jo, berete.
1: Ne.
0: Jo, dobře. Tak jo, takže gratuluju, máte 500 korun. Tak,
1: děkuji.
0: Takže schválně, Veronika, jo, kolik by tam bylo dneska? Já nevím, plácnu, 800?
2: 800.
0: 900?
2: 900.
0: 1000?
2: 1000.
0: Dvojka?
2: 2000.
0: Bylo by tam více?
2: A nemáš nic.
0: Ne, Veroniko, takže dobře jste udělala, 500 doma, to bude kávička, nějaký ten zákusek, ale Veroniko, vy ještě od nás máte pozor, já vás hodně potěším. Nabitý kredit na investování ve výši 3000 korun od Investony. To zní dobře.
1: Děkuju.
0: Takže sečteno a podrženo, máte od nás 3500 korun. Krásně začíná den. Takže mějte se krásně, užijte si výhru třeba u kávičky a myslete u toho na nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Otevírám výherní box.
4: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
2: Odpočítávám. 3, 2, 1.
4: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
2: Tak co? Jdeš do toho?
4: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete. Radio
6: Čas. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo přírodní neperlivou minerální vodu Yes od Matony s příchutí jablko, jahoda a další druhy půl litru již za 19,90. A navíc kupte 3 kusy minerální vody Yes a hrajte o 3x Apple iPad. Více na mojehruska.cz.
11: Takže děti chtějí vodu, ty sport a já trochu klidu. To máme složité.
10: Vlastně ne. Hlučínské jezero. Autokemp, koupání, sport, občerstvení i cyklostezka až k Polskému jezeru. Vše na jednom místě. Info, rezervace a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
12: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Víš nebo nevíš, tak v případě megakoncertu Rádia Čas určitě víte, že letos hvězdnou kapelou bude skupina Europe, naším hvězdným gratulantem. Budeme také se skvělým olympikem Davidem Kolerem a k ním Leny a Marpo. Termín ten je jasný. 21. listopadu Ostravar Arena a lístky koupíte přes naše webovky a stále ta nejlepší místa, takže schutí do toho. Takže tohle je to, odškrtávám. Víš a teď třeba i to nevíš, takže pojďte s Rádiem Čas Radimem, Lenkou, dneska Honzou do hry. A za chviličku i tip na akci, která podpoří vaši kondičku. Ale teď to víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1903 rozhodla stavební komise o postavení rozhledny na pradědu. Ta byla nějakých 9 let později hotová a v roce 59 se definitivně zřítila, jo, kvůli počasí a tak dál. Ale to je jiná historie. Já se ptám, kolik měří praděd?
4: 1621, já nevím.
3: A pokud se nebyl to, tak měří nejvyšší hora Česka, takže to bude asi míň.
4: Aha, tak ale nebude to o moc míň, jakože.
5: No já myslím, že je to míň.
4: 1580 nebo 90 nějak. Nevím, tak 1480 třeba.
3: Dětská, já to uznám, 1491, jo.
5: Aha,
3: jo. V roce 1462 zautočila jízda vedená knížetem Vladem Napichovačem na hlavní tábor osmanských vojsk. Nicméně mě zajímá předlohu, jaké slavné postavy se právě Vlad III. Napichovač stal.
5: No to vím, že to byl panovník.
3: Dokonce byl panovníkem takzvaného Valašska v zahraničí, i když se často říkalo, a v knihách je to napsáno, že to byla Transylvánie.
5: Takže Drákula.
3: Oh yes. 1885 připlouvá do New Yorku socha svobody, darovaná Američanům kým? Kterým
5: národem?
3: Přesně tak, Francie. Jak se v originále jmenuje socha římské bohyně svobody, kterou stvárňuje?
4: To já nevím.
5: Ne, a to není, že?
3: Řeknu vám, Libertas, Fortuna, Minerva, Veritas.
5: Libertas.
4: Tak asi Libertas, no.
3: Je to tak? V levé ruce drží Libertas ceduli s jedním datem. Víte, co to datum připomíná? Nám dávala, že?
5: Já jsem vám to dávala.
3: Četla, no.
5: No, ale už si to nepamatuju.
4: A já vám to nedával. Tak
3: to, že už jdeme do finále, tak je to buď to vyhlášení nezávislosti Spojených států, zrušení otroctví ve Spojených státech, anebo datum posvěcení celé sochy.
5: A teď nevím, jestli je to nezávislost nebo to otroctví, ale tak asi nezávislost, ne?
4: 1789 třeba?
3: Ano, 4.7.1776 přesně.
4: Oh, ne, 89, ale 76.
3: Vyhlášení, těsně. Tak jo.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Dnes se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou očekáváme oblačno až zataženo, ojediněle polojasno. Odpoledne se mohou přidat i občasné bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 26 stupni. Na horách pak naměříme kolem 17 stupňů Celsia.
7: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Ono všeobecně platí, že pohybu není nikdy dost a město Příbor pro vás chystá skvělou pohybovou aktivitu. A to příborský běh, běžecké závody. Pro veřejnost akce je tuto sobotu. A pozor, registrace do středy, takže ještě dnes se můžete přihlásit na stránkách města. Příbor ožije pohybem a vy u toho můžete být. Tak a zpátky muzika a z Rádia Čas jsou to hity, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Radiočas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23.

0: 3. června. Čerstvé jako z Kauflandu. Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. V DM vždy výhodně.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
8: Hity, které milujete. Čas.

0: Vy obědváte, my vaříme. Obědovka Rádia Čas je dneska až do vaší firmy a pokud u vás hraje Rádio Čas, obědváte. Volat budu po 11. Teď, co je nového, takže nejnovější zprávy pro nás má Honza Gavelčík a bude 11 hodin.
1: Vše pro vaší grilovačku.

0: až do 23. června. Kaufland.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.

0: Aktuálně se zdržíme v Ostravě na Plzeňské ulici v části Hrabůvka na výjezdu na ulici Horní. Tady bourala dvě osobní auta. Dále se zdržíme taky u obce Moravský Beroun na Olomoucku na výjezdu na Norberčany. Tady se srazil traktor s motorkářem. Nehoda je bohužel se zraněním. A pozor si, musíme dávat taky u Lipníku nad Bečvou na Přerovsku na výjezdu na Hranice. Tady je taky dopravní nehoda.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: 3 lidé ze 4 v Česku užívají návykové látky. V Karviné začala stavba lávky přes řeku Olši. Tenista Menšík začal travnatou část sezony porážkou, Lehečka výhrou. Dobré středeční dopoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. V Česku přibývá závislostí. Skoro 3/4 lidí podle televize LTV Plus užívají návykové látky. Denně kouří cigarety více než 500 000 osob a pije alkohol až 1 000 000 lidí. Až 1 000 000 mužů a žen pak má problémy se zneužíváním léků.
1: Morava aktuál.
0: V Karviné starém městě začala po několika měsících příprav stavba lávky přes řeku Olši. Sloužit bude pěším i cyklistům. Ocelová lávka dlouhá více než 100 metrů. Bude stát 26 000 000 korun. Lávka má být hotová příští rok na jaře. Město Luhačovice pořídilo dobrovolným hasičům novou čtyřkolku. Jak nám prozradil starosta města Marian Ležák, výrazným pomocníkem bude hlavně při zásazích v náročném terénu.
2: Pořízení nové čtyřkolky je investicí, která výrazně pomůže našim hasičům při zásazích v náročném terénu a díky lepší průjezdnosti se dostanou rychleji na každé místo. Čtyřkolka je vybavena hasicím modulem, navijákem, LED osvětlením i výstražnou technikou. Umožní zásahy při lesních požárech, dopravu materiálu i pátrací akce. Součástí je také nádrž na vodu a možnost převozu zraněných v terénu.
0: Pořizovací cena přesáhla 500 000 korun.
1: Rádio Čas, sport.
0: Semifinalista Roland Garros Jakub Menšík zahájil travnatou část tenisové sezóny porážkou. V londýnském Queen's Clubu podlehl Adrianu Manarinovi z Francie. První kolo naopak zvládl Jiří Lehečka, který porazil Kamila Majerzaka z Polska. Dnešek bude oblačný až zatažený, místy polojasný s přeháňkami, ojedinělé bouřkami a teplotami do 26. Tolik zprávy, po 11. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Kde ty třicítky budeme atakovat?
5: Jo, a chtěla jsem ještě říct, že chybu neuděláte ani s tím, když si vezmete nějaké krátké šortky, kraťásky, tričko s krátkým rukávem, že to je taky fajn.
4: To ano, to dává logiku, když se řekne, že bude teplo, ano, přesně.
5: To tak jako doplnilo.
4: Já můžu doporučit tak jako můj osobní, držte se ve stínu a pijte hodně tekutin.
5: Nebo dopadnete jako já. Logika to byla vždycky moje silná stránka. Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Blame on me.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.
2: Chceš dál spát spolu za celý pát, za moudrost bláznit, za ticho zvát.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Taková hodně nabitá hodina, za chviličku další slovo do Megaléta Rádia, čas do výherní věty a přidám info, o co dneska Megalétu hrajeme. No a na jakou akci vás teda dostaneme samozřejmě zdarma. Jasně, obědovka, vonavá pizza do vaší firmy, ucho na rádiu, protože tyhle informace se určitě budou hodit. Tak třeba teď, co hrajeme, nebo já nevím, jaké dnešní téma, tak dál, na to se můžu zeptat. Aby vám potom chutnalo, abych popřál dobrou chuť. Hotel Šeškolbala, sluníčkové dopoledne, s rádiem Čas a dál hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které...

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Pokud chytáte dnešní výherní větu Megaléta, tak určitě zesilte rádio a tím druhým slovem do výherní věty je slovo správnou. Druhým slovem je slovo správnou. A víte co, já to zkompletuju s ránem a tak první dvě slova, jo. První dvě slova mám správnou. Na ta další si musíte počkat do odpoledne a dneska hrajeme, pozor, o dvě vstupenky na skvělý opavský slunovrat. Famózní akce. Tady se budete dobře bavit. Takže bude to o víkendu v centru Opavy. No a to finále Megaléta samozřejmě dneska odpoledne. Držím palce, Rádio Čas na doslech. Za chviličku tipy kam, za zábavou, jo, a ve hře stále také obědovka.
0: Megaléto Rádia Čas. Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Feny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90. A paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.
4: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
5: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1. roku.
6: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Děbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
5: A maminka se mnou.
6: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
7: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
8: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
7: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
0: Podpovrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Podpovrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
7: Rádio Čas. Hity, které

0: Rádio Čas, hejty, které milujete, jinak počasí o víkendu bude přát a tak každý typ na dobrou akci se počítá. Tuto sobotu vás zveme do Doubravy na tradiční akci Radovánky a Doubrava Open. Je to v areálu Národního domu. Odpoledne tady uvidíte vystoupení pro děti a večer budou bavit Lukáš Pavlásek, Standa Hložek a další. A možná využijete i tyhle další typy.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Tohle jsou akce, na kterých se rozhodně nudit nebudete. Valašský špalíček ve Valašském Meziříčí 18. až 20. června, ale zahajovací koncert už 17. června v 19 hodin. Jinak platí areál zámku Žerotínu, M-klub, velký sál, KZK a amfiteátr. 44. ročník letos nabídne folk, blues, rock, alternativní muziku i výtvarné umění, takže už dopředu tady skvělé zážitky. A tento čtvrtek ožije přehrada Olešná u autokempu velkou akcí složek integrovaného záchranného systému. Čeká vás den plný dynamických ukázek, záchranářské techniky, adrenalinu a zajímavých momentů, které běžně neuvidíte z takové blízkosti. Dopolední blok bude patřit dětem, školám, odpolední je potom pro širokou veřejnost. Těšit se můžete na ukázky práce hasičů, policie, prezentaci moderní techniky. Hlavním bodem programu bude slavnostní slib nových policistů, který dodá akci, já bych řekl, výjimečnou atmosféru. Chybět nebude ani kinologická ukázka, bohatá prezentace rychlé záchranné služby, policejní a hasičské techniky. Těšíme se, že u toho budete společně s promotýmem Rádia Čas. Takže pokud jste si vybrali tu nejlepší zábavu i s Rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou očekáváme oblačno až zataženo, ojediněle polojasno. Odpoledne se mohou přidat i občasné bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 26 stupni. Na horách pak naměříme kolem 17 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Obědovka Rádia Čas.
2: Tahle chvilička určitě bude vonavá, bude chutnat. Je tady obědovka. Pizza je dopečená, jenom servírovat. A také, že jo, na druhé straně se svými kolegy by si mohla pochutnat, potěšit chutě Bohdana. Tak já volám, věřím, že se dovolám, že to všechno dobře dopadne a že tu vonavou dobrotu doručím do vaší firmy. Tak jdu to vyzkoušet, telefon 7, 6 a ještě 2, 9. Tak, ale jo. Předpoklad, že se dovolám, by byl. Ono, samozřejmě vím, každá firma jiné fofry, že jo, někde zvedne telefon na první dobrou, někdo ten telefon má daleko, má třeba, já nevím, zákazníky u sebe. Dobrý den, Aleš Šklubal, Rádio Čas a obědovka.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Takhle, když poslouchám hlas, tak trošku uspěchaně, je to tak?
3: Ne, já jsem v práci, v kanceláři.
2: Jasně, v kanceláři, takže telefon trošku to trvalo, než jste ho zvedla. Takže
3: no,
2: asi
3: jasně, ano.
2: Daleko od vás. Každopádně otázka zní, dáte si s rádiem čas pizzu?
3: Samozřejmě, ano.
2: Samozřejmě, ano. Kolik vás je v kanceláři?
3: 6.
2: Bohdano, takže ta pizza za chviličku může přistát na vašem stole, ale já budu chtít takové to, kdybych tomu řekl

0: vysílání, soutěž, nebo to dneska...
1: Jméno moderátora, no.
0: Prosím?
1: Jméno moderátora, něco z našeho vysílání.
0: Jméno moderátora. Soutěž, no. Tak to... Kreste, no.
1: Bohdano, to mě nedělejte, nebo nějaké soutěže, ne. Nějaká rubrika.
0: Rubrika, počkejte, tak to bych mohla vědět, no. To tam máte plno rubrik, všelijakých soutěží.
1: Ano.
0: Tak například... Nebo teď bych vám mohla říct, že si nějakého Aleš Kubal.
1: Ano, to jsem já. To jsem
0: jste věděla.
1: No, dobře, tak já vám to uznám, jinak třeba je Skřítek, super. Obědovka samozřejmě, Milan Gelnár a horoskopy, to si určitě pamatujete.
0: Jo, ano, horoskopy, no jasně, no, to poslouchám ráno, jak jedu do práce.
1: Já vám úplně rozumím, mě když někdo zavolá a mám něco...
0: No, jsem v šoku, já jsem to vůbec nečekala, to
1: vyklopit, tíž, tak to jde těžko, no. Tak to jde těžko. Potom položíme telefon a řekneme si, ježišmarja, teď já to všecko vím, že jo, já
0: bych
1: to řekla na první dobrou. Bohdano, ano, máte pizzu pro sebe, vyhrála jste ji také pro vaše kolegy, takže já popřeju dobrou chuť.
0: Děkujeme
1: za přízeň, i když to je na té dvojce, za vašimi zády. A mám vaši mailovou adresu, takže tady za chviličko přistane poukaz na pizzu.
0: Dobře, z Obědovky. Super,
1: mějte se krásně, naslyšenou.
0: Děkuji moc, děkuju, naschledanou.
2: Obědovka Rádia Čas. Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
3: Lehkost, bublinka a radost v každém doušku. To je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu. Připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Vše jasné, pomalečku se blíží 12. hodina u toho kormidla pomyslného za chviličku Majky. Teď se na tebe dívám, nevím, jestli dokážeš být za volantem někdo úplně jiný, než se ve skutečnosti. Dokážeš se proměnit z toho beránka na lva?
1: Krásné poledne, no do mě bys to možná neřekla, ale za volantem ano. Za volantem ano a já jsem dokonce i v éteru nedávno mluvil o tom, že psychologové to doporučují si zanadávat za tím volantem, vypustit tu páru samozřejmě v mezí, ale jo. Já jsem jako řidič si myslím, že jsem kliděs, ale když mě někdo naštve, tak vypustím tu páru, když jsem sám za volantem.
0: Co tě nejvíc, no to, no,
1: naštve, naštve, pomalí řidiči, jo, jakože jo, fakt pomalí, nemyslím tím, že jezdí podle předpisů, ale že jezdí pod předpisy, že třeba fakt jako v 90 jedou 70 a podobně, tak to fakt jako trošku už jsem na tom volantu a zvedá se mi tlak, no, ale já jezdím bezpečně, to ano, už 10 let, ne-li déle, mám řidičák a zatím teda klepu, bez nehody, doufám, že to tak zůstane, ale jinak jsem kliděs, ale občas tu páru vypustím.
0: To já se pochlubit nemůžu. Dobře, tak za chviličku to bude v klidu a v pohodě, ať už jste na cestě, ať už jste kdekoliv, tak leďte rádio Čas. Teď si dáme aktuální zprávy a bude 12.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na Plzeňské ulici, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: V Česku přibývá veřejných dobíjecích stanic. Slezská Ostrava pomůže rodinám s placením dětských kroužků. Zlínský kraj podpoří vznik filmu. Krásné poledne vám u zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku přibývá veřejných dobíjecích stanic, už jich je téměř stejně jako těch klasických čerpacích. Jen se loňský rok stoupl jejich počet o 19%. Některá města plánují i rozvoj pomalého dobíjení na sídlištích, a to třeba prostřednictvím lamp veřejného osvětlení.
6: Morava aktuálně.
5: Slezská Ostrava znovu pomůže rodinám s placením dětských kroužků. Spouští totiž oblíbený program Korenci, díky kterému mohou rodiny získat až 1000 korun na volnočasové aktivity pro jedno dítě mladší 18 let. Více pokračuje mluvčí radnice Sandra Štrejlová.
7: V loňském roce byl o program rekordní zájem a z toho důvodu jsme se rozhodli navýšit kapacitu a letos může program Korenci využít až 600 dětí ze Slezské Ostravy. Chceme, aby děti měly možnost sportovat a navštěvovat kroužky bez ohledu na finanční situaci rodin.
5: Projekt potrvá až do 30. listopadu. Zlínský kraj podpoří vznik filmů, seriálu a dokumentů spojených s regionem. Letos mezi 11 projektů rozdělí 14 milionů korun. Podpora má pomoci rozvoji audiovizuální tvorby v kraji a zároveň přinést práci místním tvůrcům i firmám, které se na natáčení podílejí.
6: Rádio Čas, sport.
5: Čeští fotbalisté zítra nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Ten hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Zítra bude polojasno, místy oblačno a teploty se budou pohybovat od 25 do 29 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
0: Kde ty třicítky budeme atakovat?
9: Jo, a chtěla jsem ještě říct, že chybu neuděláte ani s tím, když si vezmete nějaké krátké šortky, kraťásky, tričko s krátkým rukávem, že to je taky fajn.
0: To ano, hodí. To dává logiku, když se řekne, že bude teplo. Ano, přesně.
9: To tak jako doplnila.
0: Já můžu doporučit tak jako můj osobní, držte se ve stínu a pijte hodně tekutin.
9: Nebo dopadnete jako já. Logika to byla vždycky moje silná stránka. Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

0: Už odpoledne s Rádem Čas také se mnou v tuto chvíli s Mirkem Rešlem, samozřejmě také s hity, které milujete. Já za chviličku prozradím, kdy a jak budeme dneska odpoledne ještě soutěžit a podíváme se na hodně zajímavý žebříček. My si jako Češi občas říkáme, že jako národ si umíme hlavně stěžovat, což si myslím, že je z velké části pravda, jenže teď se ukázalo, že máme jednu vlastnost, kterou nám závidí velká část světa. A to dokonce natolik, že nás dostala až na první místo jednoho mezinárodního žebříčku. O co jde konkrétně, to vám prozradím za pár minut. Teď už posílám muziku. Jsme Rádio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Dnešní odpoledne s rádiem Čas. A přátelé, já se vám přiznám, že mám rád černý humor a vlastně se za to vůbec nestydím a myslím si, že my jako Češi jsme v tom naprosto jedničkou a já si to vlastně ani nemyslím, já to vím, protože my máme být důvod na tady tuhle věc pyšní, protože na internetu se objevil zajímavý žebříček, ve kterém lidé z různých zemí hlasovali o tom, které národy považují za ty nejvtipnější. A pozor, my jako Češi jsme dopadli opravdu dobře, společně s Belgičany jsme skončili na prvním místě. Podle hlasujících za to může hlavně právě náš typický suchý humor, sarkazmus a schopnost dělat si legraci i z věcí, které by jinde považovali za příliš vážné. A je pravdou, že já hodně cestuju po světě a vnímám, že ten humor, který máme my jako Češi, není úplně obvyklý. Takže vlastně mě to ani moc nepřekvapuje. Stačí si třeba přečíst komentáře na internetu, na který se já osobně hodně bavím, nebo si poslechnout debatu v hospodě, nebo si třeba vzpomenout o tom, jaké hlášky vznikaly v době covidu. No, zkrátka, jasně, my jako Češi se prostě umíme poradit s humorem skoro všude a při jakýchkoliv situacích. No, na druhou stranu je taky fér říct, že se nejedná o žádný vědecký výzkum, je to pouze hlasování uživatelů jednoho webu, takže to berme spíše jako zajímavost než oficiální titul mistrů světa v humoru. Každopádně si myslím, že my jako Češi můžeme být na náš humor pyšní. Ode mě za chviličku další muzika, hity, které milujete, a prozradím, jak budeme soutěžit.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
2: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
3: A ty odcházíš s nulou.
1: Rozhodni se správně.
2: Zítkův poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
6: Vše pro vaší grilovačku.

0: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
3: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
4: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
3: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
6: Radio Čech.

0: občas nám dohrávají Brusinky nebo Cranberries, další hity, které milujete už za malou chviličku. Ale krom skvělé muziky, kterou vám neustále servírujeme, taky nadělujeme a rozdáváme a soutěžíme, a to samozřejmě budeme ještě několikrát dneska. Celkem dva pokusy zbývají se skřítkem, kde si můžete přijít na svůj poklad tím, že budete otvírat boxy s penězi, a také budeme nadělovat lístky v rámci Megaléta Rádia Čas. Tady potřebujete postavit dohromady výherní větu, my postupně odhalujeme slovíčka, dvě už jsou venku, já brzy prozradím to třetí a dneska konkrétně nadělujeme lístky na festival Slunovrat, tak buďte ve střehu a jakmile padne výzva, ať už na Megaléto nebo na skřítku v poklad, tak volejte sem k nám do studia 77 66 12 800. Teď se pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes se nám na obloze prostřídají mraky se sluníčkem. Většinou očekáváme oblačno až zataženo, ojediněle polojasno. Odpoledne se mohou přidat i občasné bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 21 až 26 stupni. Na horách pak naměříme kolem 17 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte rádio Čas, středeční odpoledne, a zdravíme zejména všechny řidiče, všechny z vás, kteří nás posloucháte v autě, protože dneska se ptáme, jestli jste za volantem spíše kliďasi anebo nerváci. A já osobně, jak už jsem říkal, tak jsem celkem v životě docela klidný člověk, vyrovnaný, v pohodě, ale jakmile sednu za volant, tak se kolikrát neznám a jsou věci, které mě dokáží neskutečně vytočit, a pak tu páru vypustím asi víc, než bych měl. Samozřejmě v normě, tak pojďme se podívat na to, co píšete třeba vy ostatní. A myslím si, že většina z vás to má stejně. Píše třeba Didy, jsem kliďas, ale když jsem s dětmi, jinak nejsem, když jsem v autě sám. Ano, tak je to správně. Eva napsala, jak kdy jsem více kliďas, ale nikdy mne jakýsi mameluk vytočí, ale nadávám jen v autě, neklepu si na čelo a tak podobně, netroubím. Dobře? Ivana napsala, jo, já jsem takový ten hodný beránek, i dodržují předpisy, ale když je situace, musím zvýšit hlas, tak jsem tajfun. Ano, a já jsem nedávno v éteru Rádia Čas říkal, že psychologové dokonce doporučují si za volantem zanadávat, vypustit páru, protože kdy jindy, než když jsme sami za tím volantem. A ono, co si budeme, mně se potom vždycky uleví. Ode mě další muzika, hity, které milujete, a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly.

a kupu dalších. Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Utrhnout, sklidit.

0: velkých prodejnách e-obuv ví.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: které milujete. Radio Čas.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: I ve středu odpoledne posloucháte Rádio Čas, za minutku 13. hodina. A já předávám slovo Kristýně. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy. V těch si povíme, že přibývá lidí, kteří užívají návykové látky.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: řidiči, pozor se aktuálně dávejte v obci Rapotín na Šumpersku, konkrétně v ulici Šumperská, kde se stala dopravní nehoda, která dokonce uzavřela cestu na Jeseník. Počítejte tak s komplikacemi. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Přibývá lidí, kteří užívají návykové látky. V Karviné začíná výstavba nových parkovišť. Valašské Meziříčí ruší školkovné i pro další rok. Pohodové odpoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku přibývá lidí, kteří užívají návykové látky. Nejčastěji jde o cigarety, alkohol a léky. Odborníci ale upozorňují, že velká část populace se pohybuje v riziku vzniku závislosti. Zároveň varují před zdravotními i sociálními dopady, které s užíváním těchto látek souvisí, a to včetně rostoucího tlaku na léčbu a adiktologické služby.
1: Morava aktuálně.
0: V Karviné začíná výstavba nových parkovišť u Karvinského moře. Město tak reaguje na rostoucí počet návštěvníků a nedostatečnou kapacitu stávajících stání v rekreační lokalitě. Celkem zde přibude zhruba 150 parkovacích míst. Do budoucna město počítá s dalším rozšiřováním parkovacích ploch v celé oblasti. Valašské Meziříčí ruší školkovné i pro další rok. Pracující rodiče dětí v mateřinkách tak ušetří za každé dítě téměř 18 000 korun ročně. Město 2,5 milionu korun zaplatí ze svého, řekl nám to mluvčí radnice Jakub Mikuš.
2: Díky výborné finanční kondici města můžeme v tomto systému podpory pracujících rodin s malými dětmi pokračovat. Zavedení nulového školkovného má navíc pozitivní efekt také na naplněnost našich 7 městských mateřských škol. Vedle zrušení školkovného například nyní město dokončuje projekt moderního bydlení pro mladé rodiny v budově bývalého sklářského internátu K1 na ulici Zašovská.
1: Rádio Čas, sport.
0: České tenisky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Turnaj se bude hrát v čínském Shenzhenu od 22. do 27. září. Titul obhajují Italky. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Itálie s Čínou a Ukrajina s Belgií. Zítra bude polojasno, místy oblačno a teploty se budou pohybovat od 25 do 29 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Kde ty třicítky budeme atakovat?
4: Jo, a chtěla jsem ještě říct, že chybu neuděláte ani s tím, když si vezmete nějaké krátké šortky, kraťásky, tričko s krátkým rukávem, že to je taky fajn.
3: To ano, to dává logiku, když se řekne, že bude teplo, ano, přesně.
4: To tak jako doplnilo.
3: Já můžu doporučit tak jako můj osobní, držte se ve stínu a pijte hodně tekutin.
4: Nebo dopadnete jako já. Logika to byla vždycky moje silná stránka. Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Společnost při středě vám dělá Rádio Čas. My za chviličku vyrazíme do světa sportu. Řeknu, kam můžete vyrazit sportovat. A podíváme se také na třetí slovíčko do Megaléta Rádia Čas, protože i dnes budeme nadělovat lístky a vy máte šanci díky dalšímu slovu přijít na tu naši tajenku a zjistit, jaké máme slovíčko a jaká je výherní věta. Takže už za malou chviličku prozradím, teď už ale posílám hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Mám tady pro vás pozvánku do světa sportu, a to konkrétně do lezeckého centra Hangár v Ostravě, protože v sobotu 26. tady pro vás čeká obrovská akce, kde budou mít děti připravený aktivní program plný stanovišť s instruktory. U některých se vyřádí fyzicky, jiné prověří jejich bystrost, všechny bude spojovat legrace. No a čekady bude také výzva o nejlepší pózu s lezeckou legendou Adamem Ondrou. Nejoriginálnější poslanou fotku vybere sám Adam, takže doporučuji vyrazit už tuto sobotu do lezeckého centra Hangár v Ostravě.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na páteční snídani přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Rádio Čas.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. 3+1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete 4. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo svěží straight roll-on 50 ml, deo spraye 150 ml, či sprchové gely s minerály a bylinnými extrakty 400 ml již od 59,90. A navíc kupte dva libovolné produkty straight a získejte sprchový gel Straight Ahead 250 ml zdarma. Více na mojehruska.cz.
12: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
13: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
12: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

0: Festivalová sezóna je tady a naše rádio vás dostane na ty nejnašlapanější akce, které budou po celé léto probíhat. Stačí dát jenom dohromady výherní větu, kterou po celý den prozrazujeme, no a potom samozřejmě odpoledne zavolat po výzvě sem k nám do studia a tu správnou větu říct. To je všechno, co vám k tomu stačí. Tento týden už jsme rozdali lístky třeba na FM City Fest, Budišovské letnice a dnes hrajeme o lístky na festival Slunovrat. Festival, který proběhne už tento víkend, nebo respektive startuje už zítra, trvá až do víkendu a objeví se tady například Glenn Hansard, Vypsaná Fixa, Mňaga až Dorp, Lenka Dosilová Band, Midě lidi a mnoho dalšího. Tak pojďme na tu výherní větu, zatím jsme prozradili dvě slovíčka. Já prozradím to třetí a tím třetím slovem je slovo výherný. Jo, takže třetí slovo do naší tajenky je slovo výherní. Já teda teďka nebudu prozrazovat ty předchozí slovíčka, ale pokud jste je neslyšeli, tak ještě dnes odpoledne v éteru Rádia Čas zazní. Tak poslouchejte, máte úplně všechny šance vyhrát a samozřejmě po 15. hodině prozradíme zároveň také poslední slovíčko a budeme soutěžit o lístky. Mimo jiné tento týden také lístky ještě na Holešovskou regatu a One Republic. Tam všude vás tento týden dostaneme. Buďte s námi, teď posílám počasí na zítřek.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek se můžeme těšit na pro

Parťákem vám i ve středu odpoledne zůstává Rádio Čas a my se dneska ptáme, jestli jste za volantem kliďasi anebo nerváci, tak pojďme se podívat, co nám píšete tentokrát na WhatsApp Rádia Čas, já jenom najdu zprávu, tady. Píše mi Petra,

0: koupíte výhodně. Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko

0: venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 2:14. Slovo si bere Kristýna, míříme na cesty a čekají nás také zprávy. V těch si povíme, že roste počet padělaných cigaret.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
8: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
9: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
10: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na Bílovecké ulici, která je v tuto chvíli uzavřena, a to z důvodu předchozí dopravní nehody. Dopravní nehoda se došetřuje také na ulici Kudrychova. A pozor se dávejte ve Zlíně na ulici Dřevnická, i tady se bouralo. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Roste počet padělaných cigaret. V Bohumíně se školní poplatky zvyšovat nebudou. KEO finančně podpoří nové

0: Ostrava aktuálně.
1: Bohumíně se školní poplatky zvyšovat nebudou. Cílem radnice je finančně podpořit rodiny, aby neměly další výdaje. Od září se nebudou zdražovat ani školní obědy, jak oznámili ředitelé škol, pod které centrální kuchyně spadají. Více nám k tomu řekla mluvčí města Jana Končítková.
2: Snažíme se držet výdaje rodin na vzdělávání a volnočasové aktivity dětí na rozumné úrovni. Přestože náklady na provoz našich škol a školek každoročně rostou, rozhodli jsme se poplatky v našich školských zařízeních ponechat od září ve stejné výši. Za vzdělávání v mateřské škole budou rodiny dál platit 500 korun měsíčně a za docházení do školní družiny 250 korun měsíčně.
1: Kyjov nabízí finanční motivaci lidem, kteří se ve městě přihlásí k trvalému pobytu. Nově mohou získat příspěvek 10 000 korun. Město tím reaguje na rozdíl mezi počtem oficiálně hlášených obyvatel a skutečným počtem lidí, kteří v Kyjově žijí. Cílem je zvýšit počet přihlášených obyvatel a tím i příjmy města.
0: Rádio Čas Sport.
1: České volejbalistky v Lize národů podlehly 0-3 světovým jedničkám z Itálie. Olympijským šampionkám a úřadujícím mistrním světa podlehly 18, 25, 21, 25 a 22, 25. V tomto turnaji na Filipínách tak utrpěli druhou porážku v soutěži. Zítra bude polojasno, místy oblačno a teploty se budou pohybovat od 25 do 29 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Kde ty třicítky budeme atakovat?
5: Jo, a chtěla jsem ještě říct, že chybu neuděláte ani s tím, když si vezmete nějaké krátké šortky, kraťásky, tričko s krátkým rukávem, že to je taky fajn.
4: To ano, to dává logiku, když se řekne, že bude teplo, ano, přesně.
5: To tak jako doplnila.
4: Já můžu doporučit tak jako můj osobní, držte se ve stínu a pijte hodně tekutin.
5: Nebo dopadnete jako já. Logika to byla vždycky moje silná stránka. Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

Trasmette Hity, ktoré milujete. Rádio Čas.

0: was almost love. It was almost like...
1: Středeční odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem. Za malou chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit tento týden nebo o víkendu, ale ještě předtím budeme soutěžit.
2: Skřítků v poklad na Rádiu Čas.
1: Výzva padla, já v tuto chvíli otvírám linku sem ke mně do studia 77 66 12 800 a dneska dáme pátého nebo pátou v pořadí. Tak komu se podaří dovolat, tak může za chviličku soutěžit a uvidíme, jestli skřítek dneska bude nadělovat.
3: Rádio Čas.

0: ale jako pátá v pořadí byla Leona. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Čas.
0: Odkud nám voláte, Leono?
1: Z Ostravy, z Výškovic.
0: A tak posíláme pozdravy do Ostravy. Máte řidičák?
1: Ano.
0: A jste za volantem spíš kliďas nebo nervák? To je téma, které dnes řešíme.
1: Asi nervák.
0: Jo, takže občas to padne ven, jo, nějaké to slovíčko.
1: Tak já už další dobu neřídím, jako, ale řídí manžel, takže...
0: Jo, takže
1: to vyřešil. Jeď pomalu a tak víte, jak to je.
0: Ten má radost určitě.
1: No, tak to teda nemá právě.
0: Tak pojďme soutěžit. Vy jste mi říkala mimo éter, že budete skromnější, tak pořád se toho držíte?
1: No tak jasný, ale kdo nehraje, nevyhraje, jak jsem říkala.
0: To je pravda. Tak pojďme na to, otvírám první box.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak máme stovečku, tu už se klidně můžete vzít, vyhrát a je hotovo.
1: Jdeme dál.
0: Dobře, jdeme dál.
2: 200.
0: 200 na kontě, co teď?
1: Jdeme dál.
0: Pokračujeme, tak jo.
2: 300.
0: 300 tam ještě jsou, co dál?
1: Jdeme dál.
0: Pokračujeme, čtvrtý box.
2: 400.
0: Máme tam 400. Stačí nám?
1: Tak já bych zkusila ještě. Jdeme dál.
0: Dobře, pátý box.
2: 500.
0: Je tam 500. Tím to může skončit, ale nemusí. Takže?
1: Bereme
0: 500. Leono, tak gratuluju, 500 je tam. Jsem rád, že nadělujeme. Chcete se podívat, co by tam bylo ještě dál?
1: No určitě.
0: Tak jo, tak pokračujeme dál. Šestý box.
2: 600.
0: Sedmý box.
2: 700.
0: Osmý box.
2: 800.
0: Devátý box.
2: 900.
0: Desátý box. Tam by to skončilo. Takže pětistovka. Ale pětistovka.
1: Ale je dobrá pětistovka.
0: Přesně
1: tak. Mrdlinu.
0: Je to tak. Tak Leono, gratuluju, zůstaňte mi na telefonu.
1: Nemáte za čas, moc děkuji.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Vy taky, naslyšenou.
0: Tak se Skřítkem jsme v tuto chvíli nadělovali a pokud jste se nedovolali, tak nezoufejte, dneska ještě poslední pátý pokus zbývá.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
5: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg lodí po Wolfgangse. Lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
9: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotě Buzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
10: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
11: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
10: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
12: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
13: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: No, tento víkend léto udeří naplno, budou tropické vedra a pokud nevíte, kam vyrazit, tak tady mám pozvánku třeba do mého rodného města, protože v Novém Jičíně tuto sobotu proběhne 12. ročník pivobraní Nový Jičín. Bude tady celkem 100 druhů piva. Spousty piva a pivních speciálů, mimo jiné také spousta soutěží a akce pro celou rodinu, tak ať vyrazíte do Nového Jičína nebo kamkoliv jinde, určitě si to užijete. A pokud byste chtěli ještě někam jinam, tak tady mám pozvánku na Opavský slunovrat, akce, která startuje už zítra. Festival Slunovrat v Opavě, vystoupí Vypsaná fixa, Mňagáš Džorp, Lenka Dusilová band, Glenn Hansard a mnoho dalších. Podrobnosti najdete na Festival Slunovrat. A navíc ještě dneska odpoledne v éteru Rádia Čas budeme v rámci Megaléta o lístky právě na Opavský Slunovrat soutěžit. Tak toť pozvánky, teď se pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek se můžeme těšit na

0: Posloucháte Rádio Čas, středeční odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a my se podíváme do dnešního ranního programu, protože i dnes probíhalo Víš, nevíš, a bavili jsme se třeba o tom, kolik měří praděd. To já bych třeba osobně nevěděl, já si vzpomínám ještě ze základní školy, kolik měří Sněžka, teda jsme se ještě učili 1602, teďka se to změnilo, pokud si dobře vzpomínám, tak je to 1603. No, aby se v tom čert vyznal, každopádně, pokud to víte vy, tak už máte alespoň jednu část dobře, pojďme se podívat na to, jak obstáli naši ranní moderátoři.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1903 rozhodla stavební komise o postavení rozhledny na pradědu. Ta byla nějakých 9 let později hotová a v roce 59 se definitivně zřítila, jo, kvůli počasí a tak dál. Ale to je jiná historie. Já se ptám, kolik měří praděd?
3: 1621, já nevím.
2: A pokud se nepletu, tak měří nejvyšší hora Česka, takže to bude asi míň.
3: Aha, tak ale nebude to o moc míň, jakože.
4: No já myslím, že je to míň.
3: 1580 nebo 90 nějak. Nevím, tak 1480 třeba.
2: Dětská, já to uznám, 1491, jo.
4: Aha,
2: jo. Jo. V roce 1462 zaútočila jízda vedená knížetem Vladem Napichovačem na hlavní tábor osmanských vojsk. Nicméně mě zajímá předlohu, jaké slavné postavy se právě Vlad III. Napichovač stal.
4: No to vím, že to byl panovník.
2: Dokonce byl panovníkem takzvaného Valašska v zahraničí, i když se často říkalo, a v knihách je to napsáno, že to byla Transylvánie.
4: Takže Drákula.
2: Oh yes. 1885 připlouvá do New Yorku socha svobody, darovaná Američanům kým? Kterým
4: Francouzi.
2: Národem? Přesně tak, Francie. Jak se v originále jmenuje socha římské bohyně svobody, kterou stvárňuje?
3: To já nevím.
4: A to není, že?
2: Řeknu vám, Libertas, Fortuna, Minerva, Veritas.
4: Libertas.
3: No, tak asi Libertas, no.
2: Je to tak? V levé ruce drží Libertas ceduli s jedním datem. Víte, co to datum připomíná? Nám dávala, že?
4: Já jsem vám to dávala.
2: Četla, no.
4: No, ale už si to nepamatuju.
3: Já vám to nedával. Tak
2: to, že už jdeme do finále, tak je to buď to vyhlášení nezávislosti Spojených států, zrušení otroctví ve Spojených státech, anebo datum posvěcení celé sochy.
4: A teď nevím, jestli je to nezávislost nebo to otroctví, ale tak asi nezávislost, ne?
3: 1789 třeba?
2: Ano, 4.7.1776 přesně tak.
3: Oh, ne, 89, ale 76.
2: Vyhlášení, tak jo.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším data

0: Máte slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
1: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
5: Podpovrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Podpovrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
6: Hity, které milujete.

0: I 3 minuty před 15. hodinou posloucháte Rádio Čas a po 15. další hity, které milujete, to už ale s Kristýnkou. Krásné odpoledne.
1: Yes, krásné odpoledne. My tady ale máme veselo a tolik energie, že kor při středě.
0: No to je pravda,
1: to je
0: pravda.
1: Taková krása.
0: My nebudeme hrát jenom hity, které milujou naši posluchači a my sami, ale budeme také soutěžit. Co nás všechno ještě čeká dneska?
1: Když jsme to normálně úplně vyfouknul z úst, no tak přátelé, jednak se samozřejmě můžete těšit na soutěž v rámci Megaléta o
0: ano.
1: Úžasné 2 vstupenky na Opavský slunovrat. Jako, to opravdu neváhejte, protože to je nádherný
0: festival. Ano, vystoupí Vypsaná fixa, Mňaga až Dior a mnoho dalších.
1: Přesně, a je to multižánrový festival, takže nejenom muzika, ale kupa dalších workshopů a tak dále a tak dále. No a k tomu samozřejmě zase zaúřaduje náš skřítek.
0: Ano.
1: Tak uvidíme, co přinese tentokrát.
0: Skřítek u mě naděloval odpoledne,
1: no,
0: tak
1: nekecej.
0: Věřím, že bude i u tebe. To všechno v éteru Rádia Čas, teď už ale předávám slovo Kristýnce číslo 2.
1: Dneska bude překristýnkováno.
0: A řekneme si ve zprávách, že přibývá veřejných dobíjecích stanic. Podrobnosti za chvilku.
2: Vše pro vaší grilovač.

0: po 3. června. Kaufland.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
3: Řidiči, pozor se aktuálně, dávejte v Ostravě na Bílovecké ulici směrem na Hornbach, tady se projíždí pouze levým místním pruhem z důvodu předchozí dopravní nehody. Nehoda se došetřuje také v Opavě na ulici Gudrichova a pozor si dávejte také v Havířově na ulici Těšínská, i tady se bouralo. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
3: Přibývá veřejných dobíjecích stanic.

0: Nová. V Česku přibývá veřejných dobíjecích stanic, už jich je téměř stejně jako těch klasických čerpacích. Jen za loňský rok stoupl jejich počet o 19%. Některá města plánují i rozvoj pomalého dobíjení na sídlištích, a to třeba prostřednictvím lamp veřejného osvětlení.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji opět začínají jezdit populární báňské výletní vlaky. Tyto retro spoje propojují industriální památky v bývalém ostravsko-karvinském černouhelném revíru a ostravskou zoo. Více nám k tomu řekl náměstek hejtmana Radek Podstavka.
2: Jedou přes Důl Michal, Důl Žofie, Vodní jáma, tam je taky zastávka. Jede se na Barboru, dostanete se až do Horní Suché a zpátky po tradiční trati už z Horní Suché po SŽDC nebo Správě železnice dostanete do Ostravy. A samozřejmě další vlaky pojedou z polského Těšína až do zoo, kde vystoupíte a odpoledne zpátky zase ten vlak jede do polského Těšína.
0: Zlínský kraj podpoří vznik filmů, seriálu a dokumentů spojených s regionem. Letos mezi 11 projektů rozdělí 14 milionů korun. Podpora má pomoci rozvoji audiovizuální tvorby v kraji a zároveň přinést práci místním tvůrcům i firmám, které se na natáčení podílejí.
1: Rádio Čas Sport.
0: Čeští fotbalisté zítra nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Ten hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Zítra bude polojasno, místy oblačno a teploty se budou pohybovat od 25 do 29 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Kde ty třicítky budeme atakovat?
5: Jo, a chtěla jsem ještě říct, že chybu neuděláte ani s tím, když si vezmete nějaké krátké šortky, kraťásky, tričko s krátkým rukávem, že to je taky fajn.
4: To ano, to dává logiku, když se řekne, že bude teplo, ano, přesně.
5: To tak jako doplnila.
4: Já můžu doporučit tak jako můj osobní, držte se ve stínu a pijte hodně tekutin.
5: Nebo dopadnete jako já. Logika to byla vždycky moje silná stránka. Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Česku.
1: Krásnou středu, přátelé. Přeju vám pohodové odpoledne u poslechu těch největších hitů Rádia Čas. A i dneska si budeme hrát i hrát. Jak je to možné? No tak jednak nebude nouze o skvělou muziku, to je jasné, bez toho by to samozřejmě nešlo. A o té druhé variantě hraní si řekneme více v příštích minutách. Do té doby mějte pohodový poslech, nezapomeňte popřát Adolfům, jestli nějakého ze 2632 mužů tohoto jména znáte. A vám se soutěživým duchem doporučuji poslouchat Rádio Čas v nejbližších minutách. Přijde vám to vhod, obzvlášť pokud jako skládáte výherní větu, která je potřebná do našeho megaléta.
2: Rádio Čas.

0: Naši milí, máte-li při středě krizi, což se jako není úplně čemu divit, od jednoho víkendu daleko, druhý taky zatím v nedohlednu, tak nebojte, i tento kritický den jsme vám schopni vytvořit na pěkno. No a z části vás do toho zapojíme. Od pondělí je opět v plném proudu Megaléto, Rádia Čas, ve kterém dneska budeme rozdávat vstupenky na opavský multižánrový festival Slunovrat. Konat se bude už od zítřka a kdo byste na něj chtěli vyrazit úplně zadarmo, napište si poslední chybějící slovíčko do dnešní skládačky. A tím slovem je větu. V tomto tvaru, jak slyšíte, větu. Tak si to poznačte nebo uchovejte v paměti, to už nechám na vás, protože během dnešního odpoledne se vám to bude hodit.
1: Megaléto Rádia Čas.
2: Otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
2: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
2: Tak co? Jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
13: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
14: Obědovka Rádia Čas.
13: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
14: Když posloucháš, máš vyhráno.
13: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
15: Čas. Rádio Čas.
16: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět

0: Sofia. Dneska, když jsem tady na rádiu Čas začínala, tak jsem slibovala, že si budeme hrát i hrát. No tak to jedno hraní, to se týká muziky, a to druhé hraní, to potěší všechny se soutěživým duchem. Protože jak už bylo zmíněno, budou se rozdávat vstupenky v rámci našeho megaléta na opavský multižánrový festival Slunovrat. No a taky zaúřaduje opět a zase náš Skřítkův poklad. No a já vám můžu prozradit, že Skřítek dorazí už v příští hodince. Takže kdo byste si chtěli přijít k nějakým pěkným penízkům, tak určitě poslouchejte vysílání Rádia Čas taky po 16. No, ale do té doby nám přece jenom ještě nějaký ten čas zbývá a my se teďka pojďme podívat na to, jak bude zítra.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek se můžeme těšit na

0: Jste s rádiem Čas, užíváte těch největších hitů, které milujete, za chviličku v nich budeme pokračovat. 168. den letoška, 17. červen, přehoupli jsme se, přátelé, přes polovinu měsíce. Ani nevíme jak, věřím, že to vnímáte stejně. Dítkům za chvíli začínají prázdniny, no a dnešní den připomíná hned několik událostí, které se zapsaly do historie. Na nové dějiny se začal těšit nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku. Komise tehda totiž odklepla stavbu pradědu rozhledny a zároveň televizního vysílače, který v té době měřil něco málo přes 146 metrů. No a tento moment, nebo v tomto momentě se psal rok 1903. Zásadní momenty se taky děly v naší metropoli. Roku 1948 začal fungovat provoz na pražském autobusovém nádraží Florence. No a narozeniny slaví v tento den herečka Zuzana Kajnarová, taky polský herec Michal Žebrovský. Jehož jméno vám asi úplně tolik jako nic neřekne, ale když vám řeknu, že to je ten prošedivělý fešák ze snímku Všechno nebo nic, do kterého byla zamilovaná Táňa Pauhufová jako hlavní hrdinka tohoto romantického příběhu, tak si myslím, že si na něj určitě vzpomenete. No a vzpomínáme taky, přátelé, na Karla Hegera, brněnského rodáka, herce, který se narodil roku 1909 a určitě si jej všichni vybavíte v jedné z jeho nejznámějších rolí z Noci na Karlštejna. Tak tolik k dnešnímu dni, no a my už pojďme za chviličku ke slíbené muzice a já vám přeju klidné odpoledne.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
2: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: obuvi. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon.

0: kondomy.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trek-

0: závěru 15. hodiny na rádiu Čas, jestli vás song Calm Down alespoň trošičku rozvlnil nebo trošku přivedl na jiné myšlenky, tak to jsme jenom a jenom rádi a doufám, že hity nebo z hity, které milujete, vás budu rozptilovat i po 16., kterou tady máme za necelé 3 minutky, tak rozhodně zůstaňte s námi, protože navíc se vám to může oplatit a můžete si přijít k nějakým pěkným penězům. Komu schází nějaká ta kačka v peněžence, tak určitě poslouchejte i po 16. Rádio Čas, protože budeme odhalovat skřítku v poklad. Kiki Střelcová přeje klidné středeční odpoledne a teď už předávám slovo Kristi Kubánkové.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Čas.
1: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Udílen, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. V Karviné začíná výstavba nových parkovišť. Olomouc

0: tomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let. Zakázat by se měl prodej přes internet. Zavést se má také spotřební daň. To by mohlo přinést až 1,2 miliardy korun ročně.
1: Morava aktuálně.
0: V Karviné začíná výstavba nových parkovišť u Karvinského moře. Město tak reaguje na rostoucí počet návštěvníků a nedostatečnou kapacitu stávajících stání. Celkem zde přibude zhruba 150 parkovacích míst. Do budoucna město počítá s dalším rozšiřováním parkovacích ploch v celé oblasti. Vesnicí Olomouckého kraje roku 2026 se staly Velké Losiny. Lázeňská obec, která nabízí bohatý kulturní a společenský život a příkladně se stará o ochranu životního prostředí, získala 600 tisíc korun a postupuje do celostátního finále. Více informací nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
2: Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získali Pavlovice u Přerova. Zelenou stuhu za péči o zeleň obdrželi Mořice a nejlepší vesnickou knihovnu Olomouckého kraje mají v Hlušovicích.
1: Rádio Čas Sport.
0: České hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině A. Postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a Spojeným.

0: pohybovat od 25 do 29 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Kde ty třicítky budeme atakovat?
4: Jo, a chtěla jsem ještě říct, že chybu neuděláte ani s tím, když si vezmete nějaké krátké šortky, kraťásky, tričko s krátkým rukávem, že to je taky fajn.
3: To ano, to dává logiku, když se řekne, že bude teplo, ano, přesně.
4: To tak jako doplnilo.
3: Já můžu doporučit tak jako můj osobní, držte se ve stínu a pijte hodně tekutin.
4: Nebo dopadnete jako já. Logika to byla vždycky moje silná stránka. Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

0: Jednoduše královna. Myslím si, že odteď už ji jako snad nikdo neřekne jinak. Eva Farná, přátelé, začala psát novou historii českého popu. Včerejší trojka v Edenu byla takovým vyvrcholením neskutečné třídenní jízdy. Navíc jako to nebylo v uvozovkách jako pouze první koncert v dějinách Edenu, který tam odehrála žena, ale právě se mluví o světové show, která začíná psát opravdu nové dějiny českého popu. Série třech koncertů, které byly plné všeho. Nechyběly slzy dojetí, okamžiků tam bylo hned několik. Někdo se dojal i u oznámení třeba Evina nového alba s názvem ADHD Pop, které mimochodem vyšlo právě včera a už dneska je dostupné u úplně všude volně na internetu. Takže si jej poslechněte, rozhodně stojí za to, najdete tam jak pecky ještě nepoznané, tak například taky song Perpetuum Mobile, který Eva Farná vydala ještě krátce před Edenem. No a pokud vás stejně jako mě polapila mánie sledování nejrůznějších fotek a videí z uplynulých dnů, tak za chvilku vám řeknu, kde se podívat na takové ty střípky z Edenu. No a teď už na Rádiu Čas pokračujeme v dalších hitech, které milujete.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Poctivý točený slovenský salám Kostelec 100 gramů jen za 9,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Nebo přírodní neperlivou minerální vodu Yes od Matony s příchutí jablko, jahoda a další druhy půl litru již za 19,90. A navíc kupte 3 kusy minerální vody Yes a hrajte o 3x Apple iPad. Více na mojehruska.cz.
7: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
8: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
7: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
10: Radio Čas. Hity.

0: A teď už na rádiu čas zpátky k naší popové královně. Přátelé, Eva Farná má za sebou trojku v Edenu. No a věřím, že jako nejsem jediná, koho polapila doslova edenovská mánie, jo. Musím se vám k něčemu přiznat, že teď, když jako sleduju na internetu nejenom ty články, ale ty videa, ty fotky, o co jsem jako přišla, o co jsem se připravila, tak toho celkem dost lituju. Dneska jsem navíc zjistila, že na tom třetím vyvrcholením těch koncertů byla moje nejbližší kamarádka. Jsem si říká, hergot, že já trubka nešla nebo nejla s ní. Nicméně můžete aspoň tu atmosféru teďka jako do sebe tak nějak vpravit díky sociálním sítím. Ony někdy umí být pěkné zlo, ale v těchhle těch ohledech zase je to super, že člověk alespoň třeba uvidí to, co by jinak běžně neměl možnost shlédnout. No a to jsou teďka právě videa, fotografie, které najdete samozřejmě hlavně na instagramovém a facebookovém profile Evy Farné, kde má přesdíleno spoustu příběhů od svých fanoušků, takže se na to podívejte, nasaďte tu atmosféru, protože co si budem, příběhy jsou jenom na 24 hodin, tak aspoň budete moct třeba vidět takové útržky z Edenu, které jako se nikde jinde nedostanou a nikde jinde už je ani neuvidíte. No, tak tolik tedy k Evě Farné, k Edenu. Velká gratulace a klobouk dolů, jak bravurně to zvládla. Nenadarmo se opravdu hovoří o světové show. A já myslím, že právoplatně. No a třeba to tak někdy daleko dotáhne i Kateřina Marie Tichá, která se teď na Rádiu Čas chystá. Tak fajn poslech. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Ve čtvrtek se můžeme těšit na prosluněnou oblohu a teploty nám zase o něco poskočí. Celý den bude polojasno až oblačno s teplotami od 25 do 29 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 20 stupňů Celsia. Čas.

0: I když tohle je hit, na kterém vlastně trávili mládí naši rodičové nebo generace našich rodičů, tak musím říct, že Forever Young od Alphavilla miluju a přijde mi, že jsem prostě na něm vyrostla. No to je tak, jak je kdo na čem vychovávaný, co se muziky týče. No ale přátelé, my teďka tady máme jednu zásadní věc při středě.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas.
0: Je to tak, dočkali jste se a my v těchto chvílích pár minut po půl páté odpolední si půjdeme zasoutěžit. Čeká nás odhalování skřítkova pokladu. Pokud by se vám čistě teoreticky náhodou, nechci jako být špatným poslem, jo, a tak nedělat vám tady takovou tu negativní předzvěst. Ale přece jenom, kdyby náhodou to nevyšlo, co se financí týče, tak nebojte, můžete si aspoň od nás odnést dárkový balíček od Investony. Jo, takže s prázdnou neodejdete. No a kdo se mi dovoláte jako osmý v pořadí, můžete si zkusit zahrát o nějaké pěkné penízky. Tak držím palce.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které mi

Radio Čas. Hity, které milujete. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Vaškův pokat Rádia Čas.
1: No a přátelé, je to tady, osmý volající na lince a tím je Martin, pokud si to správně pamatuju. Krásné odpoledne, Martine.
2: Ano, taky přeju krásné odpoledne.
1: Zdravím, tak odkud se volá v těchto chvílích?
2: Ze Zlína.
1: Ze Zlína, pěkně, pěkně. Taky tam máte tak hezky jako u nás?
2: Ano, je tady tak 20 stupňů tady je.
1: Jo, tak to je ideálka. No tak to no. By ještě jako bylo úplně nejlepší, kdybychom to vyšperkovali nějakou tou pěknou částkou, že jo?
2: To by bylo úplně vynikající, no.
1: No tak uvidíme. Já můžu akorát držet všech 20, jak se říká, popřát hodně štěstí a až budete, Martine, připravený, tak řekněte a půjdeme na to.
2: Já jsem připravený.
1: Dobrá, tak odkrývám první políčko.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 300.
1: No hezky pěkně.
2: Vítám. Beru, ahoj.
1: 300, dobře, jedeme dál.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 600.
1: No ale podívejme. 600, co na to říkáte?
2: Perfektní, a teď přemýšlím, jestli mám pokračovat.
1: Jestli ještě jít dál, nejít. Ono se říká, že jo, do třetice všeho dobrého nebo špatného, ale tak

0: chcete vědět, jaký obnos ve skřítkovi byl, nebo to raději vědět nechcete?
1: Jo, chci, mě by to zajímalo, no.
0: Vás by to zajímalo? No, mě upřímně taky, tak otevřu úplně to nejposlednější políčko, které tady bylo, a jsem teda sama zvědavá, jestli to bude vončo nebo nebude. Tak, jdeme se na to mrknout.
2: Otevírám Box Rádia Čas, který je plný peněz.
0: No, ježišmarja, teď se mi to tady nějak zastavilo, ale teďka už odkrývá, co tam bylo.
2: 1400.
0: Teda 1400. No ale tak hele, já myslím, že je to krásné, i ta tisícovka, s tím už se přece jenom dá nějak naložit, nemám pravdu?
1: Ano, je to fajn, no.
0: Je to krása, super, Martine, tak moc krát gratuluji. No a já už teďka dám náš reklamní předěl, jsem se teďka tady úplně nad něčím zamyslela. A vy mi hlavně zůstaňte na telefonu, ať si řekneme, kam penízky poputujou. Tak ano. Gratulace.
1: Děkuju moc.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
5: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
6: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladne, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
7: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
6: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.

0: Hodina odpolední a pokud se i nadále rozhodnete zůstat s rádiem Čas, tak si můžete přijít k krásným vstupenkám na Opavský slunovrat. Ano, budu je po 17. přátelé rozdávat. Jediné, co po vás budu chtít, abyste se dovolali v daném pořadí, které vám ještě určím. No a taky mi řekli správně dnešní výherní větu, ale já věřím, že to nebylo nic složitého, takže to zvládnete. No a k tomu si řekneme o nějakých novinkách, jak ze světa, tak taky z domova. Kiki Střelcová zdraví, přeju pohodové středy odpoledne a na rádiu Čas se za chviličku podíváme na cesty a Kristi Kubánková nám taky řekne, co se kde děje nového. Tak zůstaňte s námi.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. V DM vždy výhodně.
4: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
5: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
6: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě, kde se bouralo hned na třech místech, konkrétně na ulici Udílen, Martinovská a Proskovická. A nehodu nám hlásí také Freeday místek z křižovatky ulic Hlavní třída a Třebíského. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Přibývá lidí, kteří užívají návykové látky. V Karviné vzniká nová lávka přes řeku Olši. Kyjov finančně podpoří nové obyvatele města. Pohodové odpoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. V Česku přibývá lidí, kteří užívají návykové látky. Nejčastěji jde o cigarety, alkohol a léky. Odborníci navíc upozorňují, že velká část populace se pohybuje v riziku vzniku závislosti. Zároveň varují před zdravotními i sociálními dopady, které s užíváním těchto látek souvisejí, a to včetně rostoucího tlaku na léčbu a adiktologické služby.
7: Morava aktuálně.
6: V Karviné starém městě vzniká nová lávka přes řeku Olši. Ta propojí ulice U řeky a Sovinecká a má zajistit bezpečnější spojení pro pěší i cyklisty. Jak nám ale řekla mluvčí radnice Monika Danková, není to zdaleka všechno.
8: Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
6: Hotovo by mělo být příští rok na jaře. Kyjov nabízí finanční motivaci lidem, kteří se ve městě přihlásí k trvalému pobytu. Nově mohou získat příspěvek 10 000 korun. Město tím reaguje na rozdíl mezi počtem oficiálně hlášených obyvatel a skutečným počtem lidí, kteří v Kyjově žijí. Cílem je zvýšit počet přihlášených obyvatel a tím i příjmy města.
7: Rádio Čas, sport.
6: Čeští fotbalisté zítra nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A. Ten hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Zítra bude polojasno, místy oblačno a teploty se budou pohybovat od 25 do 29 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
7: Rádio Čas.
9: Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
10: Kde ty třicítky budeme atakovat?
11: Jo, a chtěla jsem ještě říct, že chybu neuděláte ani s tím, když si vezmete nějaké krátké šortky, kraťásky, tričko s krátkým rukávem, že to je taky fajn.
10: To se ano, hodí. To dává logiku, když se řekne, že bude teplo, ano, přesně.
11: To tak jako doplnilo.
10: Já můžu doporučit tak jako můj osobní, držte se ve stínu a pijte hodně tekutin.
11: Nebo dopadnete jako já. Logika to byla vždycky moje silná stránka. Dobré ráno Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
9: Rádio Čas.
12: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Bez pochyb jeden z největších hitů nejenom na rádiu Čas, ale taky ve světě od legendárních Queen. No a jednou bude taky určitě legendou i zpěvačka Pink. Ta má taky fanoušky po celém světě. Nás už teď v playlistu čeká její titulní píseň ze jejího posledního vydaného alba z roku 2023 Trust Fall. No ale pozor, já mám pro vás jednu skvělou novinku. Pink o sobě dává zase po nějaké době vědět a vypadá to, přátelé, že se vrací naplno. Ve finální fázi je totiž její 10. jubilejní studiová deska. Je to tak? Nové album je téměř hotové a už je ve závěrečné fázi produkce. Máme se tedy na co těšit a já věřím, že i nové album přinese další pecky stejně jako je tahle od Pink.
1: Čas. Radio Čas.

0: No a teď další skvělé pozvánky, které tady pro vás z Rádia Čas máme a můžeme je k vám vyslat. Přátelé, už dneska ožila Olomouc, protože se tam nachystal, ne, to je hloupé slovní spojení, vypukl tam počíné dnešním dnem festival s názvem Olomouc ožije 2026, který se koná ode dneška až do soboty 20. června v ulicích Olomouce, stejně jako v centru města na náměstí. No a těšit se tam můžete na plno koncertů známých českých kapel, partiček, taky skvělé jídlo, no a atmosféra už v tak nádherném historickém centru Olomouce. Takže pokud to nemáte do Olomouce daleko, rozhodně na tuto akci vyražte. No a pak tady mám akci, kterou zase můžou navštívit všichni ti, co to mají blízko do Nového Jičína. 12. ročník pivobraní v Novém Jičíně už tuto sobotu. Všichni gurmáni piva se tam slezou, čeká tam na vás 30 regionálních mini pivovarů, nabídnou tam zkušení sláci to nejlepší, nejenom ze svých klasických piv, ale také pivních speciálů. No a připraveno tam bude spoustu soutěží, koncertů a dalších zábav. Takže pokud jste stále přemýšleli, kam o víkendu vyrazit, já myslím, že minimálně jednu z těchto akcí si rozhodně vyberete a nezapomeňte se dobře bavit.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
2: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1...
1: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš s nulou.
2: Rozhodni se správně.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete.
1: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
7: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
1: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýšení.

0: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
3: Zveme vás do historické budovy Muzea Těšínska v Českém Těšíně na oslavu 6. výročí jejího otevření. V sobotu 20. června od 10 hodin se přeneseme do časů zdánlivě temného středověku. Zažijete zábavný den plný kejklířů, rytířských soubojů, dobového tance, středověké hudby a kreativních dílen. Více na muzeum.cz.
4: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete.

stupňů. Na horách pak naměříme kolem 20 stupňů Celsia. I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které...

0: Hity, které milujete na rádiu Čas, tohle byl jeden z nich od Rihany. Nás v této hodince ještě čeká spousta dalších, no ale já bych řekla, že je teďka ideální čas na hru o lístky.
1: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
0: No ale ještě než k ním přistoupíme, tak já budu na vás hodná, když je ta kritická středa a ráda vám zopakuju dnešní výherní větu. Takže kdo byste se chtěli podívat na opavský slunovrat, který už začne zítra a potrvá až do soboty úplně zadarmo, tak poslouchejte, protože já vám teďka v těchto chvílích prozradím celou dnešní výherní větu. A ta zní následovně: mám správnou výherní větu. Jak prosté a jednoduché. Volejte právě teď na 77661280 a pokud se mi dovoláte jako devátí v pořadí, lístky na opavský slunovrat jsou vaše.

0: Megaléto Rádia Čas. Megaléto Rádia Čas.
1: A je to, přátelé, tady. Kdo by se chtěl, nebo spíš kdo by se nechtěl dostat úplně zadarmo na opavský festival Slunovrat, který probíhá už od zítřejšího dne až do soboty. Vystoupí tam takové hvězdy jako Mňaga Ašďor, Blenka Dusilová, taky Michal Horák, kterého jsme nedávno měli tady ve studiu Rádia Čas. A pozor, tím letošním tahákem festivalu je Ir Glenn Harnsart. No přátelé, ten line-up je opravdu našlapaný a já už se ptám, kdo je se mi dovolal jako devátý do studia.
2: Ahoj, tady Veronika Horáková.
1: Veroniko, já zdravím, krásné odpoledne. Tak první část úspěchu je za náma. Dovolala jste se jako devátá, no ale já teďka po vás ještě budu chtít znát tu správnou dnešní výherní větu. Víte ji?
2: Ano.
1: Tak povídejte.
2: Mám správnou výherní větu.
1: No já to nebudu dlouho protahovat. Je to tak přesně, vyhráváte dvě vstupenky na opavský slunovrat. No ráda.
2: Já děkuju.
1: Odkud jste, jestli se můžu zeptat?
2: Zvyškova.
1: Zvyškova, tak to budete mít trošičku do Opavy daleko, ale já si myslím, že za tím obsazením to stojí si za to, že jo, udělat
2: ano.
1: Cestu.
2: Ano.
1: Tak Veroniko, vy mi zůstanete na telefonu a
2: ano,
1: si řekneme,
2: určitě.
1: Jak vám lístky dopravíme. No a přátelé, my budeme pochopitelně v našem megalétu Rádia Čas pokračovat taky zítra. Tak pozorně poslouchejte i čtvrteční vysílání už od 6 hodin rána, protože se vám to může vyplatit.
0: Megalétu Rádia Čas. Megalétu Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Na páteční snídani přijde primář hematologicko-transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj Daniel Janek, který nás seznámí s podstatou odběrového a výrobního krevního centra nejen pro Karvinsko. Poslouchej po 8 hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Partnerem pořadu je hematologicko-transfuzní oddělení Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Moderní transfuzní stanice, která spolu s vámi zachraňuje životy. Hity, které milujete. Radiočas. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových.

0: A středeční vysílání se z toho odpoledního proměňuje na to podvečerní, no a po 18. už se na vás na vlnách Rádia Čas těší kolega Tomáš Michalík s novými díly pořadu Film Time. Tak zůstaňte rozhodně s námi, ještě předtím poslední zprávy dnešního dne se jmenovkyní Kristýnkou Kubánkovou. Moje maličkost Kiki Střelcová se s vámi loučí, přeju klidný zbytek středečního dne a těšit se na vás budu zase zítra.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na One Republic, FM City Fest, Holešovskou regatu a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, ktoré milujete. Rádio Čas.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
4: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
2: Rádio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě, kde se bouralo hned na třech místech, konkrétně na ulici Udílen, Martinovská a Broskovická. A nehodu nám hlásí také Freeday místek z křižovatky ulic Hlavní třída a Třebíského. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější

0: Na rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let. Zakázat by se měl také prodej přes internet a zavést se má spotřební daň. To by mohlo přinést až 1,2 miliardy korun ročně.
1: Morava aktuálně.
0: Fotbalový klub Bospor Bohumín slaví 20 let. Město klubu k jubileu staví nové modulové zázemí za více než 30 milionů korun. Moderní zázemí a kanceláře vznikají v areálu Pavla Srníčka. A jak nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková, není to zdaleka všechno.
2: Dvoupodlažní budova složená z 24 ocelových modulů by měla být dostavěna ještě letos a klub díky ní získá nové šatny i prostory pro trenéry, maséry a další členy realizačního týmu. Zároveň už jsme začali projektovat nové hřiště s umělým trávníkem a to bude stát v areálu na Faji.
0: Otrokovice budou mít novou stezku pro chodce a cyklisty. Ta propojí místní část Kvítkovice se sítí polních cest vedoucí k části Malenovice. Je to první etapa dlouho plánovaného záměru. Stavba by měla být hotová v říjnu.
1: Rádio Čas, sport.
0: České volejbalistky v Lize národu podlehly 0-3 světovým jedničkám z Itálie. Olympijským šampionkám a úřadujícím mistrním světa podlehly 18-25, 21-25 a 22-25. V tomto turnaji na Filipínách tak utrpěly druhou porážku v soutěži. Čtvrteční den bude polojasný, místy oblačný a teploty se budou pohybovat od 25 do 29 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Kde ty třicítky budeme atakovat?
4: Jo, a chtěla jsem ještě říct, že chybu neuděláte ani s tím, když si vezmete nějaké krátké šortky, kraťásky, tričko s krátkým rukávem, že to je taky fajn.
3: To se ano, hodí. To dává logiku, když se řekne, že bude teplo, ano, přesně.
4: To tak jako doplnilo.
3: Já můžu doporučit tak jako můj osobní, držte se ve stínu a pijte hodně tekutin.
4: Nebo dopadnete jako já. Logika to byla vždycky moje silná stránka. Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas. Film time. Na Rádio Čas.
5: Zdravím po týdnu opět všechny příznivce filmů, seriálů. Je tady další Film Time. A pozor, dnes tady máme takové malé kulatiny. Aktuální epizoda je v pořadí 40. No a já doufám, že před námi je ještě dlouhá budoucnost. Bohužel, takhle optimisticky se momentálně nemohou směrem kupředu dívat tvůrci nové Hvězdné brány. Loni na podzim fanoušky potěšila zpráva o pracích na nové verzi, nebo řekněme lomeno pokračování. Měl se vrátit původní tým tvůrců a také se začalo spekulovat o tom, kdo z původních herců by se vrátil.

0: Jenomže Amazon MGM Studio se rozhodlo veškerou práci a předprodukci zastavit. Důvodem je údajně obava, že by to zajímalo jen skalní fanoušky seriálu a nové diváky by to nepřivedlo. Zároveň si však všichni uvědomují, že celá značka má obrovský potenciál. Takže je to všechno spíše jen otázka času, ale i otázka, na co se nakonec vsadí. Bude to seriál, nebo rovnou nová adaptace pro kina, anebo nám dokonce Hvězdná brána zmizí v nekonečném vesmíru? Na tyto otázky zatím odpověď neznáme. Ale jiný seriál v posledních dnech slaví velký úspěch. Více už za chvíli.
1: Film Time na Rádiu Čas.

0: Rádio Čas.
1: Spider-Man je bezesporu jedním z nejoblíbenějších superhrdinů. Příběh kluka ze sousedství baví diváky už od roku 1962, kdy vyšel první komiks. Je to tak oblíbená postava, že s ní mohou tvůrci pracovat různorodě. Aktuálně je na Prime Video k vidění osmidílný seriál Spider-Noir. Hlavním hrdinou není Peter Parker, ale Ben Reilly. A celý příběh se odehrává v roce 1933, takže se ocitáme v alternativním vesmíru.
2: Ticks. Thoughts. Impulses. I manage to suppress them most of the time.
3: What's going on, Ben?
1: Jak napovídá název, je seriál stylizován do noárových detektivek. Celý nápad vznikl po úspěchu animovaného Spider-mana Paralelní světy. Tam ho nadaboval Nicolas Cage a právě slavný herec hraje i titulní roli zde. Jak výkon Cage, tak samotný seriál sbírá jednu chválu za druhou. Originálně navíc je i to, v jaké verzi si ho můžete pustit. Kromě klasické barevné je tady i správně noárově černobílá. Takže tady po dlouhé době máme evidentně komiksovku, která se vážně povedla.
0: Filmtime. Na rádiu Čas.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádiu Čas.
1: I v tomto týdnu se budu věnovat jednomu herci, který slaví narozeniny. 20. června je to John Goodman, vždy velký sympaťák. Kdyby se v mládí nezranil, mohl to dotáhnout vysoko jako hráč amerického fotbalu. Na druhou stranu místo toho začal studovat drama. Po skončení studia se přestěhoval do New Yorku a získával první menší role. V roce 1979 na sebe ale upozornil na Broadway, a to v divadelní hře Loose Ends. Logicky pak přicházely nabídky do filmů, nebo seriálu, a pro Johna Goodmana byla průlomová role v sitcomu Rosine. Co se týče mainstreamových filmů, tak po malých rolích v Arachnofobii nebo rodinné komedii Král Ralph si zahrál Freda Flintstona v hrané adaptaci slavného animáku. No a rok 1998 mu přinesl asi nejlepší roli své kariéry, Voltra Sobčeka ve filmu Big Lebowski.
2: Stát Izrael, dokážeš-li to? Není to jedřen.
3: Co to tady furt plácáš, ta přepravka, tak co to máš v té přepravce?
2: Cintin pes, šílenej čoko. Nemůžeš ho nechat samotnýho doma, jinak okouše nábytek. Cynthia a Marty jeli na
3: hovaj. Ty si toho čokla přivedl sem na bowling.
2: Přivedl na bowling? Nepůjčil jsem mu boty, nepozval jsem ho ani na pivo, ani nebude rád místo tebe, dude.
1: Těch rolí bylo opravdu mnoho, ale vždy to byly spíše takové vedlejší postavy. John Goodman hrál vesměs ve své kariéře podobné typy postav. Nebojácné sympatické chlapíky, kteří vždy ví, co dělat. Dnes už dávno neplatí za robustného pána, hodně zhubnul a že opravdu umí hrát, dokázal třeba ve filmu Ten Cloverfield Lane z roku 2016. No, tak tady rozhodně hodného pána nehraje. Každopádně, my mu přejeme všechno nejlepší.
0: Film Time na Rádiu Čas. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Darování krve není povinnost. Je to výsada těch, kteří chtějí pomáhat.
7: Pomozte i vy. Darujte krev v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.
6: Možná ji jednou taky budete potřebovat.
8: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
9: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Rádiu Čas.
1: A je tady pozvánka do kina, tentokrát pro ty nejmenší, ale zrovna sérii Toy Story nepohrdne mnoho dospělých. První díl z roku 1995 byl vyloženě revoluční po animační stránce. A jen díky Toy Story přišlo v dalších letech tolik úspěšných filmů ze stáje Pixar, ale i dalších. Zatím poslední díl mohli diváci v kinech vidět v roce 2019. No a nyní jsou hrdinové zpátky.
2: Bonnie, máš tu balíček.
3: No díky, díky.
4: Ahoj, jsem Žabatka. Pojď si hrát.
5: Vyhneme už zase.
6: Bonnie, nech už ten tablet.
3: Dobře.
7: Chci s tebou mluvit, Žabludo.
8: Říkej mi, Žablo.
7: Celé prázdniny jsme se všichni snažili, aby si Bonnie našla kamarádky.
8: Jo.
7: Jenže ty jsi to pokazila.
8: Chápu.
7: Ty mě vůbec neposloucháš.
8: Já tě poslouchám pořád. Hele.
4: Sleduj. Celé prázdniny jsme se všichni snažili.
8: Teď španělsky.
9: Beru si místo pod skříní.
1: Woody, Buzzy, Jessie a další postavy se musí vypořádat s novým problémem. O pozornost totiž budou muset soupeřit s moderním tabletem. Ono je fajn, že tvůrci moc dobře pracují s tím, jak se technologie a v tomhle případě i zájmy dětí mění. V pátém pokračování se samozřejmě vrací i dvorní dabéři Tom Hanks a Tim Allen, skladatel Randy Newman a pozor, píseň pro film nahrála jedna z nejúspěšnějších zpěvaček vůbec, Taylor Swift. Takže já si myslím, že o miliardě tady vůbec nemusíme pochybovat. Na nové Toy Story můžete zajít už v tomto týdnu.
0: Film Time na Rádiu Čas.
10: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: na Rádiu Čas.
1: Na závěr aktuálního vydání tady mám ještě jednu pozvánku, a to na streamovací služby. Apple TV Plus má od začátku června v nabídce nové zpracování Misu Hrůzy. Jedná se v pořadí o třetí verzi, ale poprvé v seriálovém pojetí. O čem Mis Hrůzy je? Jedná se o hodně psychologickou a temnou podívanou, kde sledujeme příběh obhájce, kterého začne terorizovat propuštěný vězeň. Chce se mu pomstit a zatáhne do toho i jeho rodinu.
2: He's coming after my...

0: Původní verze je z roku 1962. V černobílém snímku excelovali Gregory Peck a Robert Mitchum. V roce 1991 si vzal látku pod svá křídla Martin Scorsese, jenž obsadil svého dvorního herce Roberta De Nira. Tomu sekundoval Nick Nolte. Podle mnohých je druhý film lepší a platí za jedno z nejlepších děl, co Scorsese natočil. Takže v nové verzi je laťka nastavená hodně vysoko. Ale obsazení velice solidní. V hlavních rolích hrají Javier Bardem, Patrick Wilson a Amy Adams. Takže tohle byl ještě jeden tip na závěr tohoto Filmtimeu. Já vám děkuju a budu se na vás těšit zase příští týden.
1: Filmtime. Filmtime. Na Rádiu Čas.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
2: Lehkost, bublinka a radost v každém doušku. To je Frizante od Vinia. Bílé, růžové, jemně perlivé, ovocné, v láhvi nebo v plechu. Připravené strávit s vámi letní večer. Skvěle chutná vychlazené, hodí se i promíchané drinky. Chuť, která vás bude bavit. Vinium, slunce v každé bublince.
3: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
4: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
5: Existují místa, kde se věci dělají trochu jinak. Kde se skáče víc, než chodí a sliz patří do ruky, ne do koše. Kde soutěže občas nedávají smysl, ale dávají dárky. Takový je svět Pipy dlouhé punčochy v Avionu Ostrava. A 26. června palačinka zdarma pro všechny děti. Jdeme! Avion Shopping Park Ostrava 11. až 28. června. Tady začíná dobrodružství.
6: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Kde ty třicítky budeme mít taková?
8: Jo, a chtěla jsem ještě říct, že chybu neuděláte ani s tím, když si vezmete nějaké krátké šortky, kraťásky, tričko s krátkým rukávem, že to je taky fajn.
7: To se ano, hodí. To dává logiku, když se řekne, že bude teplo, ano, přesně.
8: To tak jako doplnilo.
7: Já můžu doporučit tak jako můj osobní, držte se ve stínu a pijte hodně tekutin.
8: Nebo dopadnete jako já. Logika to byla vždycky moje silná stránka. Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
6: Rádio Čas.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio. Mám prostě od pambička boky jako skříň, jako skříň, co na plát, když k tomu ráda jí, ráda jí. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
3: Cítíte to? Léto začíná u Hlučínského jezera.
4: Jedno z nejkrásnějších a nejdostupnějších přírodních koupališť v kraji zve na start letní sezóny.
3: Nová plovoucí mola. Kompletní zázemí a výhodné ceny. Pro děti jsou v areálu hřiště, velká nafukovací trampolína a opocené brouzdaliště.
4: Přijeďte si užít první letní dny na Hlučínské jezero.
3: Info a webkamera na www.sak-hlučin.cz.
5: Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Hi Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co, jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad, jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Kde ty třicítky budeme atakovat?
8: Jo, a chtěla jsem ještě říct, že chybu neuděláte ani s tím, když si vezmete nějaké krátké šortky, kraťásky, tričko s krátkým rukávem, že to je taky fajn.
7: To ano, to dává logiku, když se řekne, že bude teplo. Ano, přesně.
8: To tak jako doplnila.
7: Já můžu doporučit tak jako můj osobní, držte se ve stínu a pijte hodně tekutin.
8: Nebo dopadnete jako já. Logika to byla vždycky moje silná stránka. Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio

Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Kde ty třicítky budeme atakovat?
2: Jo, a chtěla jsem ještě říct, že chybu neuděláte ani s tím, když si vezmete nějaké krátké šortky, kraťásky, tričko s krátkým rukávem, že to je taky fajn.
1: To ano, to dává logiku, když se řekne, že bude teplo. Ano, přesně.
2: To tak jako doplnilo.
1: Já můžu doporučit taky jako můj osobní, držte se ve stínu a pijte hodně tekutin.
2: Nebo dopadnete jako já. Logika to byla vždycky moje silná stránka. Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe ve.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Kde ty třicítky budeme atakovat?
2: Jo, a chtěla jsem ještě říct, že chybu neuděláte ani s tím, když si vezmete nějaké krátké šortky, kraťásky, tričko s krátkým rukávem, že to je taky fajn.
1: To se ano, hodí. To dává logiku, když se řekne, že bude teplo. Ano, přesně.
2: To tak jako doplnila.
1: Já můžu doporučit tak jako můj osobní, držte se ve stínu a pijte hodně tekutin.
2: Nebo dopadnete jako já. Logika to byla vždycky moje silná stránka. Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Kde ty třicítky budeme atakovat?
2: Jo, a chtěla jsem ještě říct, že chybu neuděláte ani s tím, když si vezmete nějaké krátké šortky, kraťásky, tričko s krátkým rukávem, že to je taky fajn.
1: To ano, to dává logiku, když se řekne, že bude teplo, ano, přesně.
2: To tak jako doplnila.
1: Já můžu doporučit tak jako můj osobní, držte se ve stínu a pijte hodně tekutin.
2: Nebo dopadnete jako já. Logika to byla vždycky moje silná stránka. Dobré ráno, Moravo, každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Čas. Radio Čas.

0: Dnes vás zdravím netradičně, a to z Čeladné, kde natáčíme rozhovor s Jaroslavem Kulhavým, vítězem olympiády v cyklistice.
1: Já zkoušel jsem basket, karate, plavání a tak dále, ale ani jeden z těch sportů mě nějakým způsobem nenatchnul jako to kolo. Když jsem začínal vlastně se staršíma klukama třeba o 5-10 let, kteří mě vlastně posunuli a já jsem se posouval k ním, což byla další věc, která si myslím, že mi hodně pomohla, a potom jsem z toho čerpal.
0: To máme společný, já jsem taky začínala se staršíma klukama.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete.
2: Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.